byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

Stej očištěn, co nahrál jsem mixtape, jsem vypnul ten systém nesnáším, vědět co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou, mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rejt, šiřte hudbu, nešiř hej.

0: Nejvíc rapu v republice.
1: Raz, dva, jsem zpátky.
2: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

0: Prázdninový Spin ráno.
1: Páteční ráno bylo smutný. Dominik měl volno. Takže jsme konečně rozjeli pořádnou solo party. No a já jsem si říkal, že když už tu Domy není, tak toho využijem a vy můžete do éteru poslat nějaký krásný přáníčko přímo pro doma.
2: Jak si to jako představuješ, my tady všichni chodíme do práce, vyděláváme prachy a ty si ležíš doma?
1: Jo, tak asi se našel i někdo, koho to trošku naštvalo, že tu Dom není, ale to je určitě výjimka.
3: Však počkej, ty si na to vzpomeneš, až ti budou jednou vyměřovat důchod a řekneš si jo? Tak malýho mám kvůli tomu jednomu dní volna.
1: Ladislav vzal taky trochu zostra, co?
4: Namaši tu tvojí plešku, ať se nespálíš.
1: Tyjo, tak já nevím, to je samej hejt. Ale možná jsem si to neposlechl pořádně, počkejte.
4: Já ti přeju, ať užiješ hezký den.
2: Ti máme všichni moc rádi.
3: Dělám si srandu, užij si to.
5: Máme ho všichni rádi.
6: Pěkně si to s Božkou užij.
7: A těšíme se, ještě se uslyšíme.
8: A už si těším na pondělí, čau, užívej.
1: Jo, jo, to je přesně ono, dnešní mise splněna. Rozšířil jsem mezi vás aspoň trošku toxickou pozitivitu. Tak užívejte den a slyšíme se zase v pondělí, a to i s Dominikem. Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Šverk. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9

přijde noc, když přijde rave, Raybase má moc. Čum tak deep, nemá dopočet pro mě tmoc. Když přijde noc,

Lízáme ven, když je temno. Podzemní vibe, metro. Čím později, s tím vyšší tempo. Ten a teplota schoupá ven.

nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmije.

0: na Vilň.
1: Krásný dobrý ráno, doufám, že jste na Kristofa byli v pátek hodný, že jste si užil mejdan, ale je třeba tady trošičku zase nastavit řád.
0: Co jsi tak přísný?
1: No co jako...
0: To bylo fajnové, já nevím, jako bez tebe tady vlastně mě bylo fajn.
1: Jo, ale kdo ví, co jste tady dělali se spinnerama.
0: Ty, spoustu různých věcí a měli jsme tu hlavně spoustu zábavy bez tebe.
1: No tak dobře, každopádně my máme dneska 5.59 a k tomu taky 27. červenec, tak přejeme krásný svátek Věroslavovi, no a všem u rádia spin přejeme krásný dobrý ráno. Good morning.
0: Že schválně najdu...
1: pondělí.
0: Ano, ano, pondělíčko, pondělí, malý pátek. Já si ho schválně jenom najít, jo, kolik je Věroslavů v České republice, jo.
1: No dobře, tak my se zatím podíváme, co nás teda dneska čeká. My se tady nejdřív spolu zastavíme u jednoho vandala, který likviduje jak zdi, tak auta. Takže takový vandalismus dva v jednom. Krištofe, co máš ready ty?
0: Super. No, já jsem tady v pátek totiž dělal takový tajný projekt, řekněme. A já jsem spinnerům slíbil, že ti ho pustím.
1: Myslíš, takže... ten tajný projekt, co si nechal ve scénáři?
0: Ano, ten, přesně ten. Takže
1: tak
0: doufám,
1: se dělají tajný projekty.
0: Ano, přesně tak, doufám, že budeš mít úplně autentickou reakci.
1: Jo, hele, já jsem zvědavý, jak to ve finále dopadlo. Každopádně, kolik je těch Věroslavů?
0: Věroslavů je, prosím tebe, necelých 600. Nejvíc jich je v Praze, 33.
1: Tak doufám, že aspoň jednoho z nich tady na Rádiu Spin máme, takže i tak přejeme všem 600 Věroslavům všechno nejlepší. No a my se spolu jdeme podívat taky na to, co nás dneska čeká venku. Co se budem povídat, z rána to nezačalo úplně ideálně, protože, nebo takhle, jakože já to miluju, ty vole, prostě jako raní studený deštík, to je úplně boží kor, teda po těch jako vedrech, po tom dlouhém suchu, takže za mě teda užito, každopádně je tam trošičku deštík, no a co nás čeká odpoledne, Krištofe?
0: Prosím tě, odpoledne, mi tady celá mapa, takže jako celá Česká republika hlásí, že by mělo být deštivo. Nevím, co je na tom pravdy. Včera jsem taky hlásil, že mělo být deštivo, jo, tady ráno a nebylo nakonec, což je super, ale nevím, průměrná teplota zhruba 25 stupňů Celsia, na Moravě to bude trochu víc, kolem 27, ale všude vidím slabý přehánky, anebo přehánky, tak snad.
1: Tak já mám taky všude slabý přehánky, mimo teda Prahu, Mladou Boleslav a Hradec, ale k tomu mám teda jako 24 stupňů max.
0: To jsme na tom zhruba stejně.
1: Jsme na tom dost podobně. Tak užívejte pondělí, startuje Spin ráno s Krištofem a Domem. Yes.

0: cesty za prijatím, nádejou a novým zmyslom života. České tenistky Laura Samson a Lucia Havlíčková si titul vo štvorhre na turnaji Live Sport Prague Open nevybojovali. Vo finále podľahli rumunsko-polskej dvojici Jacqueline Christian a Katarzyna Piterová v dvoch setoch a na domáci triumf tak nedosiahli. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
1: Máme 6.02.
2: To je přesně čas a ty nám posloucháš Radio Spin.
3: Radio Spin. Nejvíc repu. Repu. Repulice.

0: Víkend, no, víkend je za náma, máme 6 hodin a taky 8 minut, pondělíčko, pondělí 27. červenec, no a my se jdeme společně podívat na první zprávu. Tu jsem si připravil já, protože ve světě řádí takový jeden vandal, možná je to dokonce gang plný vandalů, protože ne. V Mexiku se stalo, že nějaký týpeček namaloval na zeď tunel. No a co se nestalo? Samozřejmě to netrvalo dlouho a nějaká ženská si řekla, je helenovej tunel, tak já ho vyzkouším. No a co? Boom, že jo. Ale to není všechno, protože podobný případ se stal nedávno taky v Itálii.
1: Pozor, takže to je fakt propojená zločinecká síť, jo?
0: Je to možný, že je propojená, ale mě to připomíná, kámo, jednu věc. Já nevím, jestli si pamatuješ pohádku Looney Tunes.
1: Vím.
0: Tak tam právě, že jo, je taková ta scénka, kdy ten kojot loví toho ptáka, že ho nakreslil na zeď prostě tunel. Říkal se, jak ho chytí, že to nabourá, ale ptáček prostě úplně v klidečku proběhne.
1: Jasně.
0: Kojot potom si říká, no tak já si poběžím za něm tyva a do týzdy nabourá, že jo.
1: Představ si to v tom reálu, ten týpek si tam reálně jenom maluje tunel, aby se dostal na druhou stranu, vždycky proběhne. Ne, a pak za ním někdo jede a narazí do té stěny, že jo?
0: Já to prostě miluju, takže bacha, aby se někdo neinspiroval i u nás, takže dávejte pozor na fejkový tunely.

0: Pa-pa-da-da. Jak se to hezky přehrálo? Pondělí 27. července ty posloucháš Radio Spin s Domem a Krištofem. Ještě jednou připomenu, že svátek má Věroslav, takže všechno nejlepší s všem, jak se jim říká, ty jo, Věrům?
1: Věrům asi no, jako...
0: Věrům?
1: Věro? Nevím, jestli bych chtěl, aby mi někdo říkal Věro.
0: Všem Véčkům?
1: Večku. Tak nevím. To už si teda jako hodně zkrátil. Každopádně my se přesouváme do dnešní poznávačky, máme 6 hodin a 13 minut k tomu. No a dneska tady máme pro vás nachystaný jeden takový český animák, který si myslím, že...
0: Neprozrazuj víc, český animák je super.
1: Ve své době asi jako hodně zarezonoval. Tam asi jako víc...
0: Těžko říct, to si nepamatuju.
1: Já si myslím, že jo, že asi jako to zarezonovalo, že to asi jako pár lidí viděl, nebo minimálně o tom někdo slyšel. Každopádně máme z něj 3 ukázky, tak pojďme si pro tuhle chvíli jednu pustit.
2: Šupera pil, propil krávy, propil koně, propil žebříňák, no zkrátka zadržil statek.
1: A byl to takový trošičku Jouda, co si budem povídat. Hele, řekni mi, co ty se tady takhle jako zvedáš ruce, prostě říkáš si, ježišmarja, on tam pustil něco lehkýho, nebo co?
0: No ne, tak poznal jsem to, že jo, hnedka, hlavně to je srdcovka, fakt tohle to miluju od malička a miluju to do dneška.
1: Jo, je to dobrý, hele, je to určitě i koukatelný, každopádně, kdo to znáte, tak určitě posílejte svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.

0: je i vaše.
1: Ty pocem, hele, co jsem zase našel?
2: Tak co jsi zase našel, hele?
3: Našel jsem Radio Spin.
2: No to je dobře,
3: našel jsem pondělí 27. července. A zároveň jsem našel i poznávačku doma, kterou tady teďka řešíme.
2: Hezky pěkně, evidentně si našeli kafíčko takhle po ránu, protože hele, kdybyste to viděli, jako on se tady dává pán pohodičku, jo, hele. Prostě si tady nasadí sluchátka, vezme si do ruky kafe, hele, takhle se moderuje ráno, ty vole.
3: Ty víš, takhle když tady nesedím za tím mixákem, tak je mi dobře, že jo, do Upking to nepíšete, asi jste to nepoznali, nebo já nevím, to je zvláštní.
2: Asi evidentně nepoznali, každopádně, hele, ty vole, jako máš kliku, že má Roman dovolenou, ten kdyby teďka šel kolem, ten by ti dal, ty vole, za to kafe v ruce.
3: Jo?
2: To si píš,
3: tak mu to neříkejte,
2: prosím. To jsem dostával trošičku tyma jako za uši i já. Každopádně, my tady máme poznávačku, ve který hádáte jeden český animák. Pustili jsme si z ní první ukázku.
0: Čupera pil, propil krávy, propil koně, propil žebřiňá, no zkrátka zadržil statek.
2: No a jeden typ by se tady našel a je od Jiříčka, takže Jiříčku, co tam máme?
4: Já si myslím, že to je čerta káča.
2: Čerta káča, co?
3: Jako ne, no.
2: Jako bohužel ne. I když teda musím říct, že je to taková trošičku možná i svým způsobem chvilkama parodie na čerta a káču, minimálně teda jako tato scénka.
3: Taková čertovina trošku.
2: Taková čertovina to trošičku je, ono ty čertoviny tam hodně, ale tak si pojďme pustit další ukázky.
0: Dej více. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání.
3: Vůbec ne.
0: Lakotili a hamonili.
2: Smrádečci. Tak jdeme na ukázku číslo 3.
0: Aby to tak byl čert.
5: To je dost, že jsi to poznal. A když už to víš, tak ti taky povím, proč jsem se tě ujmul.
2: No a co můžeme napovědět? Tak můžeme napovědět, že je to anima, který má 3 díly.
3: Je to tak.
2: A můžeme napovědět taky to, že to je natočený podle jedné knížky od Jana Verecha. Víc si myslím, že asi nemá úplně co víc vám napovědět, protože pak už bychom prozradili čistě jenom název a to už by bylo samozřejmě moc. Takže 210, 32, 30, 30 mobilní aplikace Rádia Spin. No co?
3: No tak 30, 30, takhle po rádu, já to 30. Chápu, je to těžký doba.
2: Jo, já jsem rád, že mluvím vůbec.
3: Chápu po včerejšku.

0: Radio Spin ve tvých uších, máme tu pondělí 27. července a je na čase rozhřešit si naši... Rozhřešit. Naši poznávačku, ve který jste tentokrát hádali, jeden takový krásný český animák. A když říkám krásný, tak musím říct, že pro mě fakt krásný, protože výtvarně je zpracovaný fakt jako specificky a spoustu lidí, hlavně v mém věku, se ho bálo, když byli malí.
1: To je pravda, já se ho bojím doteďka třeba. Každopádně i přesto tenhle ten snímek obdržel český holova za nejlepší výtvarný řešení.
0: No jasně.
1: Což mi přijde vlastně docela hustý, protože fakt některé ty postavy jsou a fakt jako extrémně děsivý. Každopádně, my jsme si tady pouštěli několik ukázek, tak pojďme si ty poslední dvě z nich připomenout.
2: Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili.
1: A jdeme ještě na jednu?
3: Aby to tak byl čert.
2: Vědost, že jsi to poznal. A když už to víš, tak ti taky povím, proč jsem se tě ujmul.
1: Tohle mimochodem byla dokonce ukázka i ze scénky, podle který se celý film jmenuje. No a film se jmenuje taky podle knížky od Jana Wericha. Ale víc jsme si nechali samozřejmě pro sebe, protože pak už bychom napovídali až moc. No ale i přesto si myslím, že se tady nějaký dobrý tipy objevily. Tak jdeme se na ně podívat. Začneme u Davida.
4: Tady David a je to pohádka Fimfárum.
1: David typuje Fimfárum. Fimfárum je tak jako trošičku děsivě zpracovaný a Fimfárum tady typoval třeba taky Matouš.
5: Myslím si, že to je Fimfárum.
1: Tak Fimfárum po druhé. Tak co myslíš, Krištofe, bude to Fimfárum?
0: Tak myslíš, že to bude Fimfárum je po třetí?
1: No tak uvidíme.
0: Je to Fimfárum,
1: tohle je taková znělečka z Fimfárum, až dokonce vlastně musím říct taková jako hodně taneční.
0: Kamaráde, tohleto je banger. Když jsem to měl ještě na dívku a sedával jsem před telkou, tak tuhle tu scénu, kdy ten čuper jde tady do pekla, to je na odvykačku, že jo, on
1: no,
0: jde
1: jasně.
0: Tam vyloženě. Aha, tady tohle tam hraje a fakt se to ještě zrychluje, až to na konci úplně vygraduje a já jsem to miloval a furt jsem to přetáčel zpátky.
1: No, takže bacha na ty pivka, jinak skončíte jako čupera.
0: Přesně.

0: Na nich koruny.
1: A ještě jednou krásné dobré ráno na rádiu Spin. Máme tu pondělí 27. července 2026. Svátek má Věroslav. Každopádně, Dome, já jsem ti tady něco sliboval, tak to jdeme dodržet. Já nevím, jestli jsi všimnul, ale v pátek jsi tu nebyl.
2: No to... To jsem si sakra všimnul, že jsem tady v pátek nebyl. A víš co?
1: No.
2: Vlastně musím říct, že to po dlouhý době bylo docela i příjemný, ačkoliv mi to jako chybělo na druhou stranu, ale jako vstávat místo ve 4:50 v 6:15 mi přišlo vlastně jako docela
1: dobrý. Chápu, oni ty dvě hoďky udělají hodně. Jako každopádně, já jsem tady samozřejmě dělal tajný projekt, o kterém ty nemáš nejmenší tušení, že jo?
2: Vlastně vůbec.
1: Nejmenší, no. Hele, vlastně jsem řekl Spinnerům, že ti můžou nahrát úplně cokoliv budou chtít. No a tak se to sešlo, že úplně původně tě všichni Spinneri zdisovali.
2: To jsem tak jako trošičku čekal, že se může stát.
1: Ale já jsem si říkal, že z toho zestříhám jenom to pěkný.
2: Okay.
1: Takže jsem ti tady hodil takovou nenápadnou voiceovečku někam, doufám, že máš uloženou, ano, jmenuje se to hodně tajné, přesně. A jenom tak v rychlosti, není to průlet úplně všema, protože jsem to nestíhal, každopádně, abys věděl, jo, tak si to pust teď.
2: No tak to jsem zvědavý, možná se trošičku i bojím teda.
3: Já ti přeju, ať užiješ hezký den.
4: Ti máme všichni moc rádi.
5: Dělám si srandu, užij si to.
6: Máme ho všichni rádi.
7: Pěkně si to s Božkou užij.
8: A těšíme se, ještě se uslyšíme.
9: A už se těším na pondělí, čau.
1: Vidíš to?
2: To je hezký.
1: Vidíš to, Dome? Já jsem ti chtěl takhle hezký. V pondělí, v malej pátek udělat radost.
2: Jo, jako pondělí, malej pátek je můj najednou oblíbený den. No tak já všem moc děkuju. Mám radost, že jsem vám takhle trošičku chyběl v pátek, aspoň trošičku.
1: A já taky děkuju, že jste mě tady vzali místo doma v pátek a že jste se mnou vůbec komunikovali. s takovým ubožákem.
2: Takovým pondělní dojáček tady. Teď děkujeme, jsme rádi, že jste prostě naši Spinneři. My si jdeme rád další track.
1: Trošku mu teče slza, já to
2: jo,
1: vidím.
2: Ale já to nepřiznám.

0: Hezky dobrý ráno všemu rádi, aspoň máme 6 hodin a taky 32 minut bez pár drobných. K tomu s tebou jde Dominika, taky Krištof. A Krištof má pro vás tady další zprávičku, tak pojďme na ní.
1: Hele, mám tu jednu takovou informačku. Já jsem ji trošku nakousl o víkendu, každopádně ona ještě nebyla tak úplně aktuální a teď už je. Říká ti něco vagabundi na cestách?
0: Vůbec ne.
1: Fakt ne?
0: Ne, kámo, neříká.
1: Kecáš, fakt ne?
0: Ne.
1: Tak hele, to jsou dva týpci z Frenštátu pod Radhoštěm, který se prostě rozhodli jednou, když jim bylo asi 19, že budou hodně cestovat. A že budou cestovat jenom pěšky pro to vagabundi. Oni okay. Se nebudou vozit autem ani letadlama, všude prostě dojdou pěšky. No a tyhle ty dva crazy týpky napadlo, když byli na Bali, že prostě půjdou domů. Pěšky. A šli, kámo. Trvalo jim to 4 roky. A včera byl ten den, kdy konečně došli zpátky do Frenštátu pod Radhoštěm, což mi přijde jako crazy věc, protože fakt přešli půlku planety přes, že jo, Thajsko, Indii, všechny ty stány, Turecko, přes Balkán, přes Rakousko, nahoru tady do Česka. A aby to nebylo málo, tak na hranici s Rakousko-Česko, tak si řekli, hej, nepůjdem přímou cestou, ještě obejdem Českou republiku z druhé strany. Takže to ještě takhle vzali normálně, ale všechno fakt nekecám pěšky, mají z toho super takový videodeníky na YouTubeku, vlogy. Je to geniální věc, třeba jako do pozadí, když hlíž, jo? Doporučuju. Výborná věc.
0: A tak jak dlouho už jim to trvalo?
1: 4 roky.
0: 4 roky, tak to šli docela.
1: Což je
0: teda
1: crazy.
0: Jako, to je hodně crazy, protože třeba takový Cyril a Metoděj, koukám, že šli přibližně 3 měsíce.
1: No dobře, ale Cyril a Metoděj šli s kama? Z Turecka?
0: Něco takového.
1: K nám, že jo? Z Konstantinopole přímo k nám. Ale tady ti týpci šli z Bali, kámo. Ne, vlastně a to jako, si myslím, že je kousíček dál.
0: Jako za 4 roky projít půlku planety si myslím, že je jako fakt jako hodně crazy.
1: Já se těším, co bude dál. No. Doufám, že ještě něco vymyslí kluci.
0: Projdou třeba tu druhou půlku planety, ne?
1: No to nevím kudy, ale.
0: No,
1: jako začít na Aljašce a skončit dole v Patagonii, tam chilské, nebo?
0: Je pravda, že oni se přes ten oceán asi nedostanou, viď?
1: Blbě, no.
0: Tak pojedou prostě kousek lodí.
1: Mojžíšové, víš co?
0: A tak víš, co by mohli udělat? Mohli by nasednout do člunu, normálního prostě jako člunu, a mohli by pádlovat.
1: A pádlovat!
0: To bude jel velký adrenalin. Ne.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý

0: tady vidět, že jsi herec, kámo.
1: Skvělý, kámo, tady
0: prostě tohleto. Pamatováka na texty.
1: Ne, tady na tohle to určitě, kámo, je to silná věc a hlavně ten beat, to je jako trošku něco jiného než PSAčka, kdy měli, že jo?
0: To je pravda. A taky je to tím, že to jsou nový PSAčka, že jo? Takže
1: možná to bude tím, no?
0: Možná trošičku nová tvář PSAček, tak uvidíme, jestli se dočkáme taky společný desky. Každopádně dneska připomínám, že máme 27. července, pondělí svátek má a Věroslav, tak ještě jednou přejeme všem 600 Věroslavům všechno. Nejlepší nám se jdeme podívat na to, co nás dneska čeká venku, protože ráno nás probudil mírný deštíček, no. Aspoň teda tady u nás v Praze, nevím, jak to bylo třeba ve Světovách, protože tady to vypadá podle těch pěti čárek dešťových, že tam to bylo něco horší, než tady u nás, kde máme dvě čárky každopádně. Vlastně dá se říct, že víceméně asi tak jako většina republiky se dneska probudila do deštivého počasí, ale to by se možná mohlo místama odpoledne změnit. Co myslíš?
1: No, když se na to tak dívám, tak se to asi moc nezmění, protože tady mám psáno, že slabý přehánky budou úplně všude a to bez výjimky. Jakože nevidím tady žádný kraj, který by nebyl aspoň trošku zasažený slabýma, ale slabýma přehánkama.
0: A tak co si budeme povídat po tom víkendu teplým a vlastně jako po obecně tom suchém počasí to aspoň trošičku prostě zakápnout chtělo.
1: Zakápnu, to je to, jakože zakápnu už tady, já zakápnu z toho vedra možná. Každopádně rychlá doprava na rádiu Spin, co se regionu týče, tak na příjezdu ze Svitav do Litomyšle si počkáš 25 minut v koloně, nevím, co se tam přesně děje, smetanova Litomyšl asi, nebo něco, nevím.
0: Ne, ta bude až asi příští týden.
1: Tak asi už se tam všichni hrnou, víš, stavě stane.
0: Nebo už možná i byla dokonce, hele, jakože teďka
1: byli tam ještě se nic nedělali. Právě. Potom, pokud jdeš z Pelhřimova na Humpolec, tak počítej se zdržením asi 8 minut, no a pokud jdeš z Benešova do Prahy, tak hned na výjezdu z města se sekneš asi na 15 minut. Co se nějakých crashů týče, tak jediný mi tady svítí ve Strakonicích, a to na ulici, která se jmenuje Střela, nevím, ne. Každopádně, pojďme ještě v rychlosti na dálnice. D1, nájezd, exit 10, směr Ostrava hlásí nehodu, zároveň jedna velká nehoda je i na D11 na 27. kilometru ve směru Praha a díky tomu si tam teď momentálně počkáš asi 40 minut.
0: OK, co se Prahy týče, tak tady je jeden crash hlášený na pomezí D5 a taky Pražského okruhu, takže tam určitě dávej pozor. Pozor si na crash dávej taky v ulici Pernerová, no a jinak Praha vypadá docela v pohodě. Počítej taky se zdržením a to konkrétně na Kvělský, to je taková ranní klasika, Štěrbolská spojka a taky sjezd z D10 na Kvělskou, jinak cajk. Kdyby cokoliv, dávejte vědět. Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: máme tu pondělíčko 27. července, no a vzhledem k tomu, že jsme se přehoupli do další půlhoďky, tak to znamená, že si jdeme dát pořádný voice flipíček.
1: Přesně tak, no a kdo bude v dnešním voice flipíčku, tak to je právě v tuhle chvíli na nás. Pojďte si ho poslechnout. Dneska by to mělo být hodně.
0: Ty krásu, tak nevím, jakože že máš takový hlas, že i v tom voice půjdeš na první dobrou poznat, to je crazy.
1: No, tak to je otázka, jestli to bude na první dobrou poznat. Pojďte si to poslechnout ještě jednou a posílejte svoje tepy.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: 6 hodin 41 minut, která posloucháš Radio Spin, s tebou jedá taky Dom a Krištof. No a my pokračujeme v hádance Celebrity Voice Live, ve který jste pár minut zpátky začali hádat, komu patří tenhle ten zamotaný hlas. Tak pojďme si ho pro tuhle chvíli spolu připomenout. Jste se tady s Krištofem docela pobavili nad tím, že jsme říkali, že vlastně tenhle ten hlas je tak jako naprosto signifikantní, že zní naprosto stejně popředu i pozadu. Každopádně, aby jsme vám mohli něco napovědět, tak vám můžeme napovědět sice to, že dneska tady hádáte jednou českýho herce a taky režiséra. No a myslím si, že naše jediná nápověda, která tady dneska ráno může proběhnout, tak bude hláška z jedního role, kterou měl. Tak Krištofe, ty jsi herec, tak se toho pojď ujmout.
1: Znělo to nějak takhle, jo. Pojď mi hop.
0: Víc myslím, že není potřeba, takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Posílejte svoje tipy na to, kdo se skrývá za tímhle tím zamotaným hlasem.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Stále posloucháš Rádio Spin s Domem a Krištofem, no a myslím, že nastal čas na to, abychom si konečně rozhřešili, kdo to teda byl, kdo byl ten zamotaný hlásek. Pár tipů tady máme, tak uvidíme, jestli budou správný nebo ne. Minimálně o jednom vím, že teda správný není.
1: OK, tak my se jdeme ale pro tohleto chvíli připomenout. No a napovídali jsme tady k tomuhle tomu zamotanému hlasu jenom to, že tady dneska hádáš jednoho českého herce a to konkrétně ho budeš znát pod hláškou.
0: Pojď mi hop!
1: Víc si myslím, že není třeba říkat, takže my se jdeme podívat na to, jak se typovali. Začneme u Prochyho.
2: Dobré ráno všem, hele, voice slip, jasný, Jakub Kohák.
1: Jakub Kohák, tak tohle je docela sebejistý tip, dál tady typoval Koháka podle mě taky Richard.
3: Ahoj, za mě určitě Kohák, hezký den, mějte se.
0: Určitě hezký Kohák.
1: Den, i tobě Richarde, jdeme taky za Davidem.
3: Ahoj, tady David, tak podle mě to je Jakub Kohák.
1: A co si tak vybavuju, tak i v mobilní apce zazněl Kohák, a to konkrétně od Slejda.
4: Dobré ráno, hele, jsem po poutě ještě divoký, ale je to Kohák?
1: A nebo třeba taky od Kubejze.
5: Ahoj, spineři, pěkný ráno vám přeju, tak voice flip je Jakub Kohák.
1: Tak tady asi moc nebylo o čem, ne?
0: Já si myslím, že vůbec, jako sorry, ale fakt ten člověk zní úplně stejně, jak zamuflovaně a zamotaně, tak normálně.
1: Absolutně, byl to Jakub Kohák. No tak jo, děkujeme za všechny tipy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Lipu. Obě dvě hádanky si dáme zase zítra. No a my spolu s Krištofem pokračujeme ve Spin ránu.
6: Prázdninový Spin ráno. Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: Rádio Spin ve tvých uších, pondělí 27. července, blížíme se ke konci týhletý hoďky, takže si pojďme dát krátký recap dome. Prosím tě, co jsme tady všechno stihli? Hele, tak stihli jsme si dát zprávičky.
1: Přesně tak, stihli jsme si dát zprávičky, ve kterých jsme se pobavili o týpkovi, který maluje na zdi falešní tunely a auta do nich prostě bouraj takhle po nocích.
0: Protože... Jak se říká, nemaluj čerta na zeď. Že se tady našeho říká, nemaluj tunel na zeď.
1: Ty vole, tak bacha, aby si to nezačalo říkat tady, zatím se to stalo jenom v Mexiku a taky v Itálii, tak určitě dávejte pozor na to, kam jedete. Každopádně, co jsme probírali dál?
0: No potom jsme se ještě podívali na kluky vagabundy z Frenštátu, tam z mojeho skoro rodného kraje, jo, kteří došli po 4 letech z Bali pěšky až do České republiky zpátky domů. Takže ještě jednou posílám velký shoutout, protože kluci jste můj vzor, taky bych jednou takhle chtěl jít.
1: Přesně tak, máme za sebou taky poznávačku, máme za sebou taky Celebrity Voice Slip, no a kdyby vám to bylo všechno málo, tak vám ještě můžu říct, že 27. červenec je den chrutí jezevců, takže kdyby se vám za rok zdálo, že máme těch jezevců na nějak moc, tak je můžete obvinit za to, že dneska měli prostě jednu velkou party. My se jdeme spolu podívat taky na počasí.
0: Co se počasí týče, tak prozatím to vypadá naprosto fenomenálně. Po celé České republice je průměrná teplota zhruba 17 stupňů Celsia, na většině území skoro zataženo nebo zataženo. Místy dokonce i přehánky, když si tady rozkliknu radar a dám si ho na správný čas, tak vidím, že přehánky teďka se týkají Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Prahy, Středočeského, Pardubického, Vysočiny, to skoro všude, kromě Brna teda.
1: Tebe to nějak vyčerpalo. Každopádně odpoledne počítejte s nějakýma 23 stupňima Celsia po celé České republice. No a místama taky bude pršet, nebo místama na většině republiky. Jediný teda místa, kde jste z obliga, tak je Praha, Hradec, Mladá Boleslav. Krištof se hlásí, Krištof.
0: Perfekt, na Kypru je 27 stupňů.
1: Krása. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Hudební betly, Hudební betly.

Rádio Spin. Tvoje Rádio Spin. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: teď jsem nervózní, mám tady číst Dominikův scénář, tak krásný dobrý ráno všem u rádia Spin, máme pár minut po sedmí, přesně řečeno 8 minut a my pokračujeme s Domem ve Spin ránu.
1: No vidíš, jak to krásně přetěhl.
0: Děkuju.
1: Šikulka seš. No a samozřejmě nejenom s Domem, ale i Krištof je tady se mnou.
0: Ahoj.
1: Což jste mohli ostatně teďka slyšet. Takže co máme před sebou?
0: Přesně. Hele, já se snažím tak trošku vyhýbat těm mezinárodním dnům. Ty jsi tady teda jeden říkal, ale já jsem objevil, že dnešek je trošičku special. Já ti to řeknu až potom. Je to strašně divná věc.
1: OK. Tak já ti dám report ze včerejšího Pitbulla.
0: Yes.
1: Byl jsem tam, byl jsem dokonce i plešatej, jak jinak. Mm. Takže jsem hezky zapadnul, takže si určitě počkej na kvalitní a vlastně jako ještě plnohodnotní info, protože
0: no
1: jsem toho ještě fakt jako, jsem toho prostě plný, bylo to skvělé.
0: To je fakt ještě čerský, to je jak rohlíčky z pekárny ve dvě ráno, že jo?
1: Že je to ještě takový teplý a křupavý.
0: Přesně. Každopádně, jako dnešní téma si tak trošičku otevřeme, jak vystylovat svůj vlastní pohřeb úplně na maximum. Na to bude to morbidní, ale bude to hezký.
1: Jako zní to trošičku drasticky, ale jsem docela zvědavý. Já tady mám taky novinky ze světa komiksových filmů, protože byl teďka Comic Con, takže se koukneme na to, co se událo.
0: A jo, a pak si dáme taky pravdu nebo lež.
1: Na to se teda moc těším po delší době. Máme taky hru jeden na jednoho, kde máme další trička pro vás, Spinnery, takže rozhodně doporučuji si počkat.
0: Přesně, a hádejte, kdo si tenhle týden připravil.
1: Ty jsi to nebyl.
0: Já jsem to nebyl, no to je
1: takže Radio Spin Music Impro v 7.50, takže buďte ready a tady je s váma Radio Spin Dominik a taky
0: Radio Spin Krištof.

0: Dohrávají nám Gufrau a Marie April Nezvládám, ale my to pořád ještě zvládáme. Máme tu Ráno, Dominik a Kryštof za Majkem, ty posloucháš Radio Spin. No a Dome, ty si myslím, že mi řekneš něco o tom Pitbullovi.
1: Je to přesně tak. Včera jsem se byl podívat na Pitbullovi a teda musím říct, že to bylo naprosto perfektní. Nejenom, že jsem se snad po první životě cítil dobře z toho, že jsem plešatej, protože Pitbull fakt jako ocenil všechny, kdo si navlíkli ty umělý plešky. Furt si tak jako klepal nahoru na hlavu, říkám thank you, Baldies, prostě bylo to asi jako naprosto perfektní. Každopádně, co musím říct, tak to byl největší mejdan, na kterém jsem kdy byl. Do Letňan dorazilo včera 55 tisíc lidí.
0: Dorazilo tam celých 55 lidí.
1: Celých 55 tisíc.
0: Všichni plšatí.
1: A bylo to samozřejmě jako hodně znát, ta energie byla neskutečná, fakt jako ty 2010 s těma lidma prostě hejbali, takže všichni fakt jako naprosto skákali. A co jsem byl hodně překvapený, tak jsem snad v životě neviděl lidi tolik pařit na tribunách. Jakože tribuny prostě neseděly, tribuny prostě stály, hejbaly se. Já se divím, že ty tribuny prostě jako ještě potom odvezli, že to ustály.
0: Hele, ale já se jako nedivím, ten Pitbull, když se dívám na jeho liveka, tak on to dokáže rozhypovat, že jo, ten crowd, a to jako jsem viděl extrémně. I tady, no.
1: Jako fakt to rozhejbal, nebo respektive takhle, on to rozhejbal. Lidi to rozhejbali, protože ty fakt jeli od začátku do konce. A vlastně mě vždycky hrozně fascinuje, že když někdo zpívá anglicky, že jsou lidi, kteří jsou schopní fakt to jet slovo od slova. No, a tady to přesně takhle vypadalo. Takže naprosto neskutečný mejdán. Pitbull se bude vracet, pokud si dobře pamatuju, taky na podzim do O2 Areny, takže nějaký lísky asi pravděpodobně budete moc chytat, a nebo se třeba taky objeví na Radio Spin, ale to je zatím ještě s otazníkem, to nevíme.
0: To bylo super, no,
1: takže rozhodně, pokud budete mít někdy v plánu vyrazit na Pitbulla, tak za sebe rozhodně doporučuju.

0: 7 hodin 16 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dominika, taky Krištof. No a Krištof mi včera posílal nápad na dnešní téma a musím říct, že je to fakt takovej hezký bizárek, tak kámo, pojď to představit.
1: Jako mě to přijde krásný, protože já jsem na Instagramu našel příspěvek o tom, že v Ghaně dělají pohřební rakve na přání a taky třeba podle toho, co mají lidi rádi, a nebo podle toho, jaký byly povolání. To znamená, jestli byl rybář, tak máš prostě rakev ve tvaru ryby.
0: Ok, ty vole, to je ale jako must have prostě.
1: To je
0: jako,
1: že geniální.
0: Tohle je věc, kterou můžeme jít prodat prostě naproti do krematoria.
1: A jo, tady je krematorium vlastně. Že bychom s tím přišli, co? Autorský zákon, to se tam řešit nebude, tak to můžeme.
0: To se tam asi řešit pravděpodobně nebude, ale jako mohli bychom si nějaký to procentičko vzít, ale no se tam toho možná
1: co procentičko, jako to prodáme jako ten nápad, to nic takové.
0: No počkej, jako když prodáš ten nápad jednorázově, tak to není potom na celý život, takhle by ti z toho chodila renta.
1: No stačí si ho patentovat.
0: Vlastně jako není špatný.
1: Správně. Každopádně zpátky k těm rakvím, ale kdyby takhle, kdyby jsi měl ty vybrat ještě za svého života rakev. Custom rakev, jo? Nějaký skin. Jaká by to byla?
0: No, tak já jsem si nejdřív říkal, že by to mohla být. Že tohle by vlastně jako Božka a Marley vlastně jako, ale pak si říkám, že to je vlastně jako extrémně blbý, hlavně by to bylo teda jako hodně drahý asi na výrobu, každopádně nějaký burgřík, v tom si myslím, že by se mi odpočívalo docela dobře.
1: Burgřík. Jako houska, ty byl to masíčko tam.
0: Jo, to pořádný vepřový plátek, ty
1: vole. No jasně, flákotička tam.
0: Ty vole. Jo, ale to by se mi líbilo. Každopádně nás by dneska ráno zajímalo, co byste si nechali udělat vy, nebo v jakém tvaru byste si nechali udělat případně rakev vy na tohleto téma. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vědět.

0: A hezky dobrý ráno všemu rádi, aspoň máme 7.20, taky 27. červenec, to šlo hezky po sobě,
1: 27. červenec.
0: Ty vole, tak to byl nejlepší úvod, co se mi kdy povedl. Každopádně pokračujeme v našem dnešním tématu. A sice to, jakou byste si nechali udělat rakvi, nebo respektive v jakém tvaru podle vaší milované věci.
1: Abych uvedl kontext, pokud si to náhodou zapnul až teď, tak v Ghaně dělají takový jako special custom rakve, buď to podle toho, co si měl za života rád, anebo podle povolání. Jo, je to na tobě. Vybrat si to vlastně za života můžeš a vypadá to fakt jako nádherně. Vůbec obecně nechápu, jak ty africké kultury krásně pracují s těma barvama. Mně přijde, že tady prostě všechno takový šedo, bílo, něco, víš, rakve černý, maximálně hnědý, tam se s tím prostě nemažou, tam máš normálně růžovou rakev ve tvaru ryby.
0: Je to paradox, že já jsem zrovna nedávno viděl nějaký příspěvek, že se ze světa vytrácejí barvy, že vlastně jako dřív bylo všechno extrémně barevný, dneska už se používají vlastně jako odstíny černý až jako bílá barva, což mi přijde docela jako zajímavý fakt, ale my se jdeme podívat za prochym, protože prochy... To má trošičku jinak s tou rakví.
2: Hele, já jsem docela prdeli, protože já jsem bagrista, takže já většině kopu do země, takže mě by tam asi jenom tak jako hodili a čau ahoj.
1: A nebo kámo, právě že rakev ve tvaru bagru.
0: Tak tam by to bylo vlastně jako docela jedno.
1: To by bylo super, jenom nevím, jako kam by toho prochyho pohřbili, jestli jako do té korby, nebo náhodou do toho kokpitu.
0: Mají do kabiny.
1: Asi jo.
0: Asi jo.

0: Mali. Mali, krásný song, ale dlouho jsem ho neslyšel, tuto věc teda.
1: Krásný song, aha, vidíš, mě se tak moc nelíbí. Ne, kecám, jako taky. To byl jeden z prvních songů, který jsem kdy vlastně jako z rapu slyšel. Tohleto a potom ještě Ego, jak tam rapuje. Moja závislost je nezávislost, moja závislost, nevíš?
0: Jakoby, ale to asi nedám teďka úplně zlavý název.
1: No to nevadí, každopádně, my tu dneska s Dominikem takhle hezky ráno řešíme takovou trošičku pohřební věc, dejme tomu, protože v Ghaně...
0: Takhle při ránu.
1: Ano, přesně tak, v Ghaně a ještě při pondělním ránu, kamaráde, to je pro mnoho lidí hodně pohřeb. V Ghaně dělají custom rakve, podle toho, co si měl rád za života, nebo podle toho, co si dělal za povolání. No a pojďme se podívat, co nám tady schválně přišlo.
0: Přesně tak.
1: Protože nápaditý jste.
0: My se jdeme podívat za Pajkem.
2: Takže já bych si nechal udělat rakev obrovskýho žlíku, kterého by se ještě kouřilo. Všichni by museli přijít v košilích těch aloha, takový ty náramky nebo tohle to. Hrál by tam Bob Marley a na konci by byl ohňostroj.
0: A tak to vlastně jako zní docela jako hezky. Jako takový, zní to jako hrozně poklidně, ty se líbí tenhle ten nápad.
1: No právě, to jsou potom takový ty pohřby, že jo, rituální, což vlastně tohle to by bylo.
0: Přesně tak, ale a ještě takový, já si dokážu představit takový ty ještě bílý, růžový havajský kytičky, že by
1: no,
0: tam
1: no,
0: věnce
1: no.
0: A tohleto, ty vole, to je
1: a pak
0: dobrý.
1: Tu rakev zapálíš, hodíš ji do Vltavy, že jo, ona odpluje. To dělají na Havaji takhle. No jasně, znáš takového týpka, jak zpívá Somewhere over the rainbow. Tak v tom videoklipu je to vidět, jak ho tam rozprašuje.
0: To byl takový ten tlustej.
1: Jo.
0: Tak jo, to vím, to znám. No tak jo, tak posílejte dál svoje nápady a my se jdeme podívat na dopravu.
1: Tak jo. Rychlá doprava na Radio Spin. Co se regionu týče, tak už teď si postojíš 10 minut v Ostravě na Rudné, jak jinak. Na příjezdu ze Svitav do Litomyšle si momentálně počkáš 50 minut. Co se tam děje, pro boha? Pak se na to podívám, jako sorry, 50 minut to už je extrém.
0: Tak to vemte okolo, ne asi.
1: No, vemte to na Českou Třebovou a vemte to Vrchem, protože jinak fakt jako nevím, co jiného tam se to dělá.
0: Podle mě tam bude každá obíčka lepší, než si tam postát 50 minut.
1: Jako. Přesně. Pokud jdeš z Pelřimova na Humpolec, taky platí, že 10 minut si počkáš i tam. Pokud jdeš z Benešova do Prahy, tak hned na výjezdu ze města se než asi na 15 minut. Kreše potom tady hlásí třeba Brno, Porgesova ulice, tam jsou dvě auta v sobě, takže opatrně. No a co se dálnic týče, tak klasicky se sekneš na D1 na příjezdu do Brna a to už je jedno vlastně z jakýho směru, prostě počítej s 5 až 10 minutama. Taky tady vidím crash D1, je to exit 10 směr Ostrava, tam taky proběhla nehoda. No a poslední crash na D11, 27 km ve směru Praha a díky tomu si tam počkáš dohromady 40 minut.
0: A okay, co se týče Prahy, tak tady se postojíš určitě na pražském okruhu a to od Chrášťan až po Barrandov a je to kvůli crashi, který vlastně v tuhle chvíli brzdí provoz na pomezí D5 a taky pražského okruhu. Další crash hlásí jižní spojka zhruba tak někde v okolí Spořilova, no a pozor si dávej na další crash a to v ulici Poděbradská. Kdyby cokoliv, tak dávejte vědět.

0: tu pondělí 27. července, 7 hodin 32 minut, s tebou je Dom a taky Krištof.
1: Ty jsi to uvedl tak jako ty vole, já jsem si u toho hrozně spomněl, že jsi byl takový jako, že hej, spinneři, já jsem si vzpomněl na to, hej, Žaneta,
0: to zapoj mi tam ten kabel, někoji, tomu, že se na to tady omylem kliknul, teď říkal off enter, ty jo.
1: Každopádně my se společně jdeme podívat dál na naše dnešní téma, Krištofe, připomeň dnešní téma, prosím.
0: Prosím vás, tak je to naprosto jednoduchý, v Gáně. Jo, to je taková africká země, tak to mají prostě úplně promakaný, protože jejich rakve jsou tam pěkně barevný, mají pěkný tvary. Fakt jako na Instači jsem našel takový příspěvek, kde normálně nesli nějakýho rybáře v rakvi, která vypadala úplně jako rybička, byla taková oranžovo-zelená, vypadalo to fakt jako nádherně. No a nás zajímalo, kdybyste si mohli takhle za života navrhnout vlastní rakev, jaká by to byla, přesně eventuálně tak. Teda jaká by byla podle vašeho povolání.
1: Přesně tak, no ale ono to není úplně teďka podle povolání, protože jeden takový návrh, který měl Petr.
2: Čau kluci, tady Petr, tak hele, já to mám jasný, já bych šel do rakve ve tvaru lahváče a Dom ve tvaru hamburgeru určitě ne, on by šel do rakve ve tvaru pantofle, protože je pod pantofák, takže by šel do pantofle. Tak se mějte.
1: Tak já ti teda moc pěkně děkuju, Petře.
0: Ty jsi to dostal.
1: A já jsem ti tak chválil ten slaný šrudl, který si přines minulý týden.
0: A jo, Petře, to budeš muset odčinit Dominikovi teď.
1: To teda budeš muset, teď si ten sladkej.

0: Dominik a taky Krištof s tebou ve Spin ráno, máme 7 hodin a taky 36 minut. Tomu no a Krištof vymyslel, nebo respektive našel dnešní téma, a sice to, že si lidi můžou vlastně v Ghaně nechávat dělat rakve podle toho, co milují, a zpříjemnit si tak svoje poslední chvilky, nebo respektive svůj poslední odchod. No a jednu takovou asi příjemnou chvilku by podle svýho povolání
1: měl... No, ne úplně podle svýho, ale...
0: Ne podle takový... svýho?
1: Ne, úplně ne. Ládis, no, nám tady poslal do obky vojstovku.
0: Tak pojď, Ládis, já se toho trošku bojím, když vidím ten název.
2: Hoši, tak kdyby to mělo být podle zaměstnání, tak nevím, jako, jak by vypadala rakev od nějakého gynekologa. To asi bych nechtěl. Tak jo, mějte se, dobré ráno, čau.
1: Dobré ráno i tobě, taky bych to asi nechtěl, no.
0: Já si asi dokážu představit, jak by vypadala, ale do éteru to říct fakt nemůžu.

0: jsi ty.
1: Táček zpěváček takhle po ránu, ale to jsem ti možná měl to Radio Spin Music Impro nechat.
0: Já bych nespíval, já budu repovat, kámo. Já jsem totiž Dominikovi psal včera, myslím, že to bylo včera, a já jsem si, kámo, na sebe ušil strašně bič, ale to až na příští týden, že dneska máš to Music Impro ty a já jsem neskutečně zvědavý, kámo.
1: OK, tak my se ale nejdřív, ještě než se pustíme do Radio Spin Music Impro, podíváme zpátky na naše dnešní téma, protože naše dnešní téma je, jakou byste si nechali udělat rakev podle toho, co máte rádi nebo jaký máte povolání. A musím říct, že spoustu z vás si vzpomnělo na vaše přítelkyně nebo potažmo na vaše manželky.
2: Já vím, že ráno, tak to vezmeme slušně, ale napadlo mě, že bych si nechal udělat bršek ve tvaru prsou a spodek mojí přítelkyně, abych v tom ležel na věky.
1: Já jsem čekal, jestli něco takového objeví a nebylo to jenom jednou.
0: No, já se nedivím, ale neříkej, že bys to taky neudělal.
1: A tak já jsem říkal, že by to bylo prostě jako Božka a Marley. Ale nikdo neřekl vlastně, jako, jak by to vypadalo. Já jsem
0: právě
1: to tam tak jako hezky
0: schoval.
1: My se jdeme podívat za Michalem.
3: Ale tak já mám dva typy. Vždycky jsem chtěl dělat gigola, takže by to byl dámský. Odkaď tu vyšel, tak tam zase pojdeš. A za druhý bych chtěl s jako Radio Spin a mít tam repráky, abyste mi hráli po konce, do té doby, než byste přestali hrát, aby mi tam hrálo Spin. Aby se mi klidně spalo.
0: Kámo, no, ale to už je jako, to ukazuje tvůj charakter, Michale.
1: Jako to jsi povýšil na hodně vysoký level, ale Michale, já si myslím, že tě můžu uklidnit, protože Radio Spin jen tak nepřestane hrát.
0: Přesně tak, a Michale, jakmile takhle jednou umřeš, tak neboj, já ti tam ten reprák dám, ale schválně tam pustím jenom Romanovy pořady a žádný písničky.
1: Kámo, jak jsi to mohl takhle říct? S láskou makama tvořím, jako bych chtěl artwork, abych byl tam, kde jsem se musel. Kdo máte další tipy, 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin, dávejte vidět.

0: Rádio Spin. Spin Music Impro.
1: A hezky dobrý ráno všem u Rádia Spin. Ještě jednou máme 7.44 nebo možná 45. S tebou je Dominika, taky Krištof. A nás čeká za chvilinku Rádio Spin Music Impro. A doufám, musím říct, že se hodně těším.
2: Že jste to slyšeli, protože Dominik řekl Rádio Spin. To znamená, že Dominik už se buď to těší, anebo je velmi nervózní. Já nevím, co z toho. Každopádně dnešní Music Impro je přímo na Domovi. Já už tak trošku tuším, co to bude. Každopádně i tak si to nějak neumím představit. Dome, prozradíš teď?
1: No počkej, co tušíš? Ty už to pravděpodobně víš, protože já jsem si to tady tak jako nepřímo zkoušel. Každopádně dnešní Rádio Spin Music Impro bude velkolepý. Mělo by být velkolepý, když to nepodělám samozřejmě, ale tak jako při nejhorším se to dá ještě jednou, že jo, co si budeme povídat. Každopádně dneska je to Music Impro narvaný hitama, a to jednak českým hitem od Helenky Vondráčkový.
2: No jo.
1: Moje srdcovečka, jako fakt srdcovečka, protože na tohleto vždycky, když máme prostě nějakou kalbičku na zahradě, tak fakt jako na tohleto tak jedu extrémně.
2: Ty jsi zažil začátky její kariéry, že jo?
1: Kámo. Já nejsem Roman Víčko.

0: Jdeme na to, dámy a pánové, vážení spinneři, já vás vítám v tomhletom kole Superstar. Máme tu pondělí 27. července, no a za mikrofonem už nám přichází první účastník, a sice Dom Musil, který si na tohleto vystoupení dokonce sundal kšiltovku a stoupl si, což už značí, že je to jako fakt neskutečný fokus. Každopádně, Dominiku, co pro nás máte připraveno?
1: Tak, já jenom připomenu, že jsem si připravil text z naprostý hitovky od Helenky Vondráčkový. A to do hodně osobního a

0: taky zpomalenějšího, trošičku vlastně jako i vlastně můžu říct emotivního beatu od Eminem.
1: No, Dominiku, musím říct, že na to se určitě těšíme.
0: No tak, myslím si, že máte na co, když to nepodělám, každopádně to
1: když
0: se
1: to poděláte,
0: ukáže.
1: Máte možnost jedné opravy.
0: No, to je pravda. Stejně tak jako ty. Stejně tak jako všichni, ano. Kdo tady kdy dělali Radio Swing Music Impro. Takže rozhodně si myslím, že se můžeme na co těšit, aspoň teda doufám. Tak jdeme na to.

0: emoce začíná.
1: Jak to tam jako sedne tady tohle, to je super. Jako fakt tady vyloženě máš důkaz toho, že tobě stačí jako jenom změnit trošičku ten hlas. Víš, změnit tomu barvičku a všechno sedí úplně do všeho. Tohle to bylo super, kámo.
0: Kámo, moc děkuju, ty vole, ale musím říct, že jako po tom tréninku, potom když prostě sem přijdeš do toho éteru, tak najednou prostě ti ty slova tak jako debilně lezou do
1: puse. No jasně, ale to je naprosto běžný, hele, taky furt je jak 7,53 nebo kolik. A já si myslím, že u spinneru stejně budeš mít úspěch tak či tak, či?
0: No to uvidíme, hele, tak záleží na tom, kdo se nám dovolil. Dobrý ráno.
2: Ahoj, kluci, tady Pajky.
0: Zdarec Pajky, tak jak tě bavilo Music Impro?
2: Bylo to skvělý, super, co dodat, jenom ta noc byla fakt dlouhá už.
0: Hele, ale dlouhým nocím odzvonilo a myslím si, že jako tady Helenka Vondráčková může předat žezlo. Tak, Pajky, moc děkuju, měj se krásný ráno, čus.
1: Čus.
0: No a kdybyste chtěl někdo dát ještě vidět, jak vás bavil rádio svým Music Impro, tak samozřejmě můžete buď to pomocí našeho čísla, anebo pomocí naší mobilní aplikace. No a my se společně jdeme podívat taky na to, co nás během dneška čeká venku. Tak Krištofe, to bude teďka v tvojí režii.
1: Jo, tak to bude v mojí režii, no dobře, mám ti taky zarepovat, nebo?
0: Tak jako zkus to odrepovat, to počasí.
1: Ty krásu, jakože nějaký freestyle, jo? No na to se necítím, až jako další hočku to možná dáme, až jde Vicky, tak já trošku poflexím, víš?
0: Já rozumím, rozumím, doufám, potřebuji se trošičku prostě jako blisknout, že jo?
1: Udělat si očičko, takzvaně. Každopádně po celé České republice průměrná teplota zhruba 18 stupňů Celsia, přičemž na většině území, vlastně na celém území, máme zataženo, nebo skoro zataženo, taky nám tak trošku slabě prší, hlavně teda Olomoucký kraj, Pardubický kraj, tam je to největší. Co se nějakých denních maxim týče, ty vystoupají na 25 stupňů, ale pršet bude dál.
0: No tak jo, tak to bude vypadat pondělí 27. července.
3: Radio. Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio,

0: za prijatím, nádejou a novým zmyslom života. České tenistky Laura Samson a Lucia Havlíčková si titul vo štvorhre na turnaji Live Sport Prague Open nevybojovali. Vo finále podľahli rumunsko-polskej dvojici Jacqueline Christian a Katarzyna Piterová v dvoch setoch a na domáci triumf tak nedosiahli. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
1: Máme 7.58.
2: To je přesně čas, která posloucháš Radio Spin.
3: Ja.

0: Já nevím, proč prostě musím na to moderování vždycky, ty vole, vypasovat někoho, kdo je prostě přehypenej úplně extrémně.
1: Tak promiň, já prostě když ráno vstanu a dám si jedno kafe, že jo, pak přijdu sem, dám si druhý kafe a ono to potom jako dělá svoje.
0: Jo, ono to najde, tak ještě si nedáváš maču, protože tyva, to by s tou bylo úplně k nevydržení. Každopádně, my se vrátíme na chvilinku k Radio Spin Music Impro, protože pojďme. Tam jsem pár minut zpátky dal dohromady Helenku Vondráčkovou a taky Eminema, a mě úplně tyva, na první dobu prostě naskočila Lucka Vondráčková, nechápu proč. No, vlastně chápu, protože na to se dá aspoň koukat. Každopádně, my se jdeme podívat za Jirkou.
2: Tak jako to byl neskutečný výkon, jako kombinace s Eminemem, to jako neskutečný, až jsem se tady celou dobu úplně usmíval, až mi to přišlo absurdně dobrý, jak to prostě do sebe sedí, takže velký shoutout za tohle, to fakt jako vymyslet a dát dohromady, to je neskutečný.
0: Jirko, moc děkuju, protože nebudu lhát, ono jako dát to dohromady, když mi to 100% potvrdí, tak to prostě jako není easy věc, no.
1: Já jsem to domů vyříkal, no, právě off ether, že je super, že to, Jirko, dokážeš ocenit, protože přesně, jakože ty slova se tam nedají do každé písničky napasovat, prostě je to těžká věc.
0: Je to tak, kolikrát ti třeba naběhne v hlavě nějaká kombinace a pak zjistíš, že to vůbec nejde a musíš to celý překopat.
1: Ale fakt jako nenapasuješ, no, buď to je rychlostí, nebo to je dikcí, nebo to je tím, že ty slova jsou prostě jako do triol, takže tím pádem to nemůžeš udělat. Potom ten beat je moc rovnej, potom zase není. To je fakt jako wow, chemie.
0: A nebo jsou to taky slova, které tě prostě úplně jednoduše nejdou do pusy, to je taky.
1: To je no, věc, počkej na příští říct. Týden, to přesně bude.
0: No tak já jsem na to zvědavej, každopádně i ty buď určitě zvědavej, buď to na příští týden, a nebo pokud jsi neslyšel Radio Spin Music Impro nebo dnešní Radio Spin Music Impro v premiéře, tak zhruba tak v 8:50 a nějaký drobný budeš moci dát reprízu, tak stay tuned, tady je Radio Spin.

0: 8 hodin a 11 minut, ty posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál taky Dom a Kryštof. Připomínáme, že dneska je pondělí 27. července a svátek slaví Věroslav, tak přejeme ještě jednou všechno nejlepší. No a my se jdeme podívat na další zprávu.
1: Je to tak? Já jsem chvilku zpátky, jo, jmenu asi hoďku zpátky týzoval, že se podíváme ještě na jeden mezinárodní den. Ty jsi říkal, Dome, tady pro našeho mysliveckého kalendáře, že je den koho? Losů? Nebo koho to bylo?
0: Lososů? Ne. Prosím vás, není to mezinárodní den, ale dneska... Pojedeme na Ibicu. Prosím vás, dneska je den, kdy probíhá chrutí jezevců, takže kdybyste se příští rok divili, proč je tolik jezevců, tak je to kvůli dnešku.
1: Přesně, no a kromě toho je dneska den vezmi své pokojové rostliny na procházku. Patří to mezi neoficiální teda a takové recesistické svátky a připadá to fakt skutečně na dnešek. A tenhle ten svátek vymysleli takový prankstři, jmenovali se manželé Royovi a oni založili spoustu takovýchto různých jako netradičních dnů, který mají lidi spíš jako pobavit a přimět je věnovat pozornost i jiným věcem kolem sebe. Každopádně jo, fakt dneska je ten den, kdy můžete vzít svoje pelargonie, svoje tchýniny, jazyky a nevím co všechno a normálně je prostě vzít ven na procházku. Dneska to tak může být, nikdo se na vás nebude dívat jako na blázny, protože dneska to máte povoleno.
0: No takže vodítka do ruky a vyražte s kytkama ven.

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou je Dominik a taky Krištof, pořád jsme tu s váma, nikam jsme neodešli, nebojte, ačkoliv já možná brzo odejdu, jak takhle vidím Dominika, co to dělá. Každopádně, teďka začíná ta pravá zábava, konečně tu máme Pravdu nebo lež, na kterou jsem se těšil, no a prozradím vám, že dneska to bude tematický ke včerejšku a téma bude Pitbull.
2: No, tak to jsem teda zvědavej, tyva. Já už jsem dneska takovej trošičku pitbullovej.
1: No právě.
2: Protože jsem odhodil kšiltovku. A říkal jsem si, že prostě potom, co jsem byl včera mezi 55 tisícema lidma bez kšiltovky, takže prostě jako...
1: Takže tobě pitbull pomohl k tomu, aby ses přijal?
2: No, ne tak úplně. Ale vlastně jako, hele, může to být jedna z cest.
1: Dobře, chápeme.
2: Tak jo, takže každopádně potřebujeme dalšího odborníka na pitbulla na 210, 32, 30, 30, no a startujeme za 4 minutky, tak cinkněte a zahrajte se s náma Pravdu nebo lež, takže za chvilinku začínáme.
1: Tam šla strašně pěkná slečna, dobře, já jsem to podíval.
2: Běž za ní, utíkej, utíkej, utíkej.

0: Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Já mám tady takovou patovčičku.
2: Jakou patovčičku?
1: Já jsem zapomněl odblokovat telefony, to znamená, že ne, nemám žádný pomocníčka, takže potřebuju teďka a někoho na rychlovku, kdo mi cinkne na 210, 32, 30, 30 a postaví se snou proti Krištofovi do Pravdy nebo Lži. No a Krištofe, ty mezi tím ještě představ dnešní téma.
2: Jo, já bych chtěl jenom říct, nevolejte prosím vás Dominikovi, protože on na to musí být sám a nemá tomu pomáhat. Jo? Každopádně téma je Pitbull.
1: No, tak ale a... pozdě, protože my už tady jednoho pomocníka máme, kdo tam dobrý ráno. A... Zdarec, Spajky, já ti moc děkuji za vysvobození, doufám, že Krištofovi dneska tak jako trošičku dáme za uši, chtěl jsem to říct trošičku jinak, ale ono to úplně nejde.
2: Oj.
1: Hele, Spajky, jak ty jsi na tom s Pitbullem?
3: Dobré,
1: no tak jo, ale tak.
2: Tak uvidíme, tak jdeme na to, pozor. První statement. Rapper Pitbull používá svou přezdívku Mr. Trio 5 podle toho, že v době vymýšlení téhle přezdívky měl 315 nahraných skladeb.
1: Já si myslím, že to je špatně.
3: Ne, blbost, jako určitě takovou přezdívku má, ale tohle si Krištof úplně vymyslel totálně.
1: Ne, pozor, Krištof
2: já neříkám to, já neříkám, že byly vydaný ty skladby, já říkám, že byly nahraný jenom.
1: Ne, počkej, Krištof si vymyslel tu přezdívku, protože on není Mr. Trio 5, ale on je Mr. Worldwide.
2: No to je taky, ale pak ještě říká Mr. Trio 5.
1: Ty vole, nejsem se tím úplně...
2: International
3: Swagger. To říká jenom tak v písničce, ne.
1: Je to herec, viď?
3: Je to herec.
1: Tak já nevím, Pajky, já bych se nenechal zvyklat teda.
3: Já bych řekl, že to je podvod.
1: Já taky, takže označujeme lžičku.
2: No jako je to lež, ale jenom kvůli tomu, že neměl 315 zahraných skladeb, ale že to je před volba Miami. Jinak, on si fakt, ale říká Mr. Triofe.
3: Jo, international... říká.
2: Děkuju, Pajky, děkuju.
1: No ale
3: dobrý. Ale 315 skladeb je hrozně moc teda, to.
2: Jo, tak je. Snaha byla, no, jsem se tady snažil něco zahrát.
1: Tak dobrá, dobrý druhý statement. Pro nás.
2: Je to tak? Pánové, já jsem se rozhodl, že budu trošku slovíčkaři. Takže, psi pitbullové byli v minulosti přezdívání Nanny Dogs, to znamená něco jako chůvička pes, protože byli považováni za spolehlivé rodinné psy k dětem.
1: Tak pitbull je taková typická chůvička, no. To je rozhodně takový pes, kterýho bych tomu dítěti pustil, no ty vole.
3: Ale ono, to se ti jenom zdá, to jsou nejhodnější psy.
1: Jo, hele, jako takhle, on když se vycepuje, tak já věřím tomu, že on fakt jako bude dobrý, no.
3: No, ona ani nemusíš odcvičit nic, on tomu dítěti mi přijde vždycky takovýhle rasy prostě nacejtěj a chrání si to. To pak bych se bál já jako páníček, jako něco k tomu dítěti nebo takhle.
1: To je pravda, no, jako dát mu mlíko nebo tak.
3: Ale tohle to lež jako věž.
2: Myslíš, jo?
1: Myslíš, Pajky, jo?
3: Slovíčka si teď to ještě řek, hele.
1: No právě, já si myslím, že jsi jako náhodou na to neupoutal naší pozornost, ale dobře, tak Pajky já dám na tebe.
3: I tak mu to jde skvěle, dej tam lež.
1: Tak jo, tak já dávám lež.
2: Pánové, a tohle to je pravda. Je to tak, hlavně teda v USA a v Británii se to používalo, tady to označení. Já jsem myslel slovíčkařit kvůli tomu, že to téma trošku rozvinu, nebude to jenom rapper Pitbull, ale Pitbullové obecně, že jo?
1: Jo, takhle, aha.
3: Tak to si neřekl, takže to je půl bodu.
2: No tak bohužel, no.
1: Hele, teď do třetice, pojď to rozmáznem ho.
2: No tak to chci vidět. Ve filmu srbského režiséra Emira Kusturici Černá kočka, bílý kocour zazní titulní skladba s názvem Pitbull Terrier.
1: Já nevím, ty srbský filmy jsou takový pofiderní trošku, ty vole.
2: Strašně.
1: Viděl jsem přímo srbský film jako srbský film a nebyla to hezká podívaná. Ty...
2: Co, Pajky, jsi expert na srbský filmy?
3: To se dá určitě, ne. To tak stejně kvalitní jako ty indický, tak to je stíla.
2: Tyjo, ne, je to něco mnohem lepšího, borci, jako fakt.
3: A mě tady hrozně zavání ten autor teda, no.
1: Hele, dáme pravdu.
3: Jak se tváří?
1: No, on se tváří furt stejně, on jak je stejně herec, blbě. Tak je to prostě jako v pytli, no. Hele, tak dáme pravdu, Pajky.
3: Hele, dám na tebe, ale já si myslím, že ten autor je špatně, ale
1: tak dobrý
3: pravdu.
1: Je, že mi pak nemůžeš nadávat, protože předtím jsem dal já na tebe. To dopadlo.
2: Tak označ teda, pravdu si označil?
1: Pravdu.
2: Je to pravda, máte moc.
1: Jo.
2: Mimochodem, Černá kočka, bílý kocour, doporučuju, to je fakt tak úžasný film, dokonce to ani nemá dubbing, protože Češi to prostě nedokážou předabovat, tak kdybyste měli volnou chvíli, tak prosím,
1: okay, tak to zkusím. Hele, Pajky, já muziku za hru, měj se hezky, krásný ráno, čus.
3: Ahoj.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, to byste nevěřili, co se tady děje mimo éter, ale někdo někam odběhne, někdo tady rozbourá půlku studia, ty vole, takhle to tady prostě funguje, škoda, že už tady není kamera.
1: Odbíhal jsem já a Dominik to tady rozboural. Každopádně, co se regionu dopravy týče, tak na příjezdu do Svitav, ze Svitav do Litomyšle si počkáš teď už jednu celou hodinu, prosím tě, oběť to vůbec tam a nejezdi. Kreše potom hlásí třeba ulice Kapitána Jaroše v Litomyšli, Porgesova ulice v Brně, anebo taky ulice Edvarda Beneše v Českých Budějcích, což je špatně napsáno doma, protože by to měla být ulice doktora Edvarda Beneše. Co se dálnic týče, tak klasicky se sekneš na D1 na příjezd do Brna, ať už jedeš úplně odkudkoliv. A pořád mi tady svítí crash na D11 27 km ve směru Praha. Díky tomu si tam teď počkáš zhruba 20 minut a lehký omezení v dopravě tam potrvají ještě asi hodinku.
0: A OK, co se týče Prahy pro tuto chvíli, tak nějaký to zdržení nabereš určitě na pražském okruhu, kolem Zličína se bourá se taky kolem Chrášťana, takže ve směru od Zličína dál si myslím, že to bude určitě takový jako trošičku zasekanější, zhruba tak někam po Barandov. Co se týče zbytku Prahy, tak tady si postojíš klasicky na Štěrbolský spojce, taková ranní klasika, potom taky Barandák, magistrál, no a Praha, pokud mě teda Google mapy nepletou, tak by to by měla být v tuto chvíli úplně bez crashů. Kdyby cokoliv, tak 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin, dejte nám vědět.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. I'm very honored to welcome you to the high school annual talent show.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Pořád posloucháš Radio Spin, máme tu pondělí 27. července a vzhledem k tomu, že nás tady čeká poslední společná půlhoďka, tak si musíme odbavit ještě jednu věc a to je jeden na jednoho.
2: Přesně tak a připomínáme, že ve hře jeden na jednoho hrajete o tričko Radio Spin, který vám samozřejmě bude slušet, protože už tak, nebo s tímhletím, vlastně jako s touhletou náladou.
1: Dobře, to nejde normálně, počkej, dívej, musíš to udělat takhle,
2: počkej,
1: jo?
2: Počkej, protože s tímhletím už je to tričko prostě navržený, s tím, že každý vodíkne, tak mu prostě bude slušet.
1: OK, zachránil jsem trošku. Chtěl jsem udělat teleshopping, ale zachránil jsem.
2: Ne, nebudeme dělat teleshopping, prostě si cinkněte na 210, 32, 30, 30 a vyhrajte tričko. Takhle jednoduchý to je.
1: No!
2: Tak jo, tak máte na to 3 minutky.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, ne.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8:36, ty posloucháš Radio Spin, sebou hrál taky Dom a Krištof, no a my se jdeme vrhnout na hru jeden na jednoho, kde dneska soutěžíte o trička. No a o ty trička se dneska v modrém rohu popere Martin. Martin, dobrý ráno.
2: Dobrý ráno.
1: Ahoj. Martine, taková otázka na úvod. Jak moc máš rád peníze?
2: To je vlastně celosvětová otázka. Jak to máš nastaven? Buď pro tebe jsou důležitý hodnoty, anebo peníze?
1: No tak prostě peníze.
2: Ale peníze, s penězma je člověk šťastnější, co si budeme říkat.
1: To je pravda, co si budeme povídat. Každopádně my se jdeme podívat ještě za Richardem. Richarde, dobrý ráno. Richarde, halo, halo. Richarde, seš tam? Hmm,
3: tak to bude problém.
2: No
3: tak
2: to... Jo, jsem, pardon, už jsem tady. Ne, nenechám to Martinovi.
3: Už jsem se lekl, tyjo, že dáme Martinovi triku a můžeme jít do toho.
1: Tak, Richarde, na úvod, co ty a peníze?
4: Co potřeba, no, co si budeme povídat.
1: Takže, oba,
3: super, takže
1: oba
3: už jste
1: samozřejmě...
3: asi poznali, jaký bude dnešní téma.
1: Přesně tak, dneska to budou prachy. Tak jo, jenom připomínáme, že abyste mohli odpovídat, tak se musíte přihlásit tím, že zakřičíte svoje jméno. Pokud to neuděláte a rovnou odpovíte, tak přidáváte bod na druhou stranu. Je to jasný?
2: Jasný.
1: No tak jo, tak
3: super.
1: Jdeme na otázku číslo 1.
3: Která zní? Jakou měnou se platí na Slovensku?
2: Richard!
1: To byl fofr.
2: Euro!
1: Euro. Jsi si jistý? Není to slovenská koruna?
4: No, není.
3: To mají není, zloté, ne? No, ty forinty tam mají, hufy.
1: Hele, je to správně, to euro.
3: Dobře.
1: Tak jo, otázka číslo 2. Kolik mi dáš korun, když po tobě budu chtít 1 5?
2: Richard
1: byl zase o něco
3: rychlejší,
1: to jsou teda fofry.
4: U nás je to 10 korun.
1: U nás je to 10 korun, a víš, proč to tak je?
4: To nevím, člověče.
1: Takže, jak si tak můžeš být, ale potom jistý?
4: Jo, jsem si, no. Takže... Dostal jsem pár pětek už, no.
1: Dostal si pár pětek. No tak jo, tak uvidíme, jestli to je ale 10 korun. A je to tak, Richarde, je to 10 korun.
3: Dobře, jako tohle to je fakt celkem znalost, no.
5: To je hodně rychlejší.
1: Tak jo, hele, tak jdeme na poslední otázku. Marťas, aby to nebylo úplně z ostudu, tak zkus být ještě trošičku rychlejší.
2: Richard je fakt rychlej.
3: Je to tak, no? Tak jo, třetí otázka zní. Co je na 20 koruně?
4: Já mu to nechám, já nevím.
2: Martin, kuň.
1: Martin označuje koně, ale takhle. Není to úplná odpověď, Martine.
2: Svatý Václav,
1: je to tak. Tak jo, hele, tak Martinovi přidáváme jeden bod a Richarde...
4: Ne, to jsem řekl já, Richard, prosím tě.
2: Tak
1: ti ale přidáváme jeden bod, protože to Richard vykřiknul. No tak jo, ale Richarde, tobě gratulujeme.
3: Gratulujem, ano. Někdy ta rychlost prostě není na škodu, no.
1: Někdy ta rychlost není na
4: Já jsem trénoval.
1: Chápu. No tak jo.
3: No právě.
1: Tak jo, Richarde, gratulujeme, vydrž nám na drátě. Marťas, ty můžeš cinknout klidně zítra, protože i zítra budeme hrát o tričko.
2: Jasný.
1: Tak je to krásný ráno, děkujeme za hru.
3: Čus.
1: Mějte se, čus.

0: Krištof, no a jak jsem říkal, hele, za 3 minutky, co dohraje už Peky, tak tady s náma bude i Vicky. Vicky, dobré ráno.
1: Krásný, dobrý ráno.
2: Čus.
0: Hele Vicky, ty jsi tady v pátek mluvila o jedné důležité věci.
1: Ano, no.
0: Já jsem tě shodou okolností totiž slyšel v rádiu.
1: A nebyl to zrovna o těch mysloužroutech, že jo?
2: No, ale to právě no, bylo o těch.
1: Ten, kdo ví, takže. Tak já jsem se prostě v pátek bavila o tom, že o víkendu byl v zoo prostě takový tematický víkend o hmyzožroutech a bavili jsme se tady o tom, kdo měl jaký potvůrky, kdo si dal jakýho, jak se tomu říká, cvrčka, na kolik způsobů. No a počkej, tak co se tady děje?
0: Takže Vicky, ve chvíli, kdy já jsem si doposlechnul ten tvůj vstup,
1: ano.
0: Tak já jsem to skrouhnul na benzínku,
1: no way.
0: Zastavil jsem na parkovišti.
1: A šel se tam pozbírat ty cvrčky na to.
0: Objednal jsem ti na dnešní ráno snídaní. Takže prosím vás, já jsem pro Vicky dneska ráno.
2: Popíšeme si to trošičku, protože Dom tady přinesl momentálně talířek, na kterém se nachází naprosto úžasní broučci. Jedno z toho jsou takový červíci, ti jsou chili limetka, si říkal?
0: Je to chili limetka.
2: A to druhý, tak to jsou cvrčkové.
0: Ano, cvrčkové.
2: Ale jsou v čokošce.
1: Já nemám slov.
2: Ale Vicky, minimálně ti červíci jsou super.
1: Jo, už to ochutnávali?
0: Jo. No jasně. Já to žeru normálně po večerech u toho televize.
1: Jako vážně?
0: No jestli, já to miluju.
2: Ale to je fakt skvělá věc.
1: A je to vážně čokoládový.
0: Je to vážně čokoládový.
1: Já jenom bych ráda řekla spinnerům, že to vůbec nevypadá čokoládový.
0: Ne, ale je to fakt jako bílá čokoláda, v tom je prostě normální cvrček, ale je to jako když si náš rozinku v čokoládě.
2: Představ si, že to je rozinka, přesně.
1: Mám na to jít, jo.
0: No jasně,
1: ale to křoupne.
0: No, ono to křoupne.
1: Spinneři, vy víte, jak je k tomu mám takový hodně jako.
0: Ne, aby si neřekla, že jsem hajzel.
1: Ty do toho jdeš taky.
0: Já se tady vemu.
2: Co bereš první?
1: Jo, beru nejdřív to bílý, to
2: tak
1: je co?
2: Taky,
1: to je cvrček? Jo, super. Tak jo, spinneři, tohle je opravdu jako postavit se vlastnímu strachu. Takže 3, 2,
2: na zdraví.
1: 1, na zdraví.
0: Chroupe to, no.
2: Ale cítíš čokošku jenom vlastně.
1: Hele, dobrý, já vážně cítím jenom čokošku.
2: Jo.
0: A není to zase blbý, ne?
1: Není to vůbec špatný.
2: A trošku slanosti pod tím a to je ten cvrček, no.
1: Oh.

0: Jediný věc, co ti potom doporučím, vem si párátko a vynej si nožičky mezi zubama, protože ty ti tam...
1: Čistila zuby a tohle, to jsem nepočítala. Hele, ale jako, jako díky, popravdě čekala jsem, že tady budu dělat něco jako fuj, ble.
2: Já to čekal taky.
0: Já teda jako musím říct, že big up za to, že jsi to zkusila, ale teď čeká ještě ty červíce.
1: Tak je OK, tam mám respekt.
0: Ne, hele,
1: červíky... Je to takový malý, tenký a vypadá to, že to vypadlo od někač, odkud bych nechtěla.
2: To slyším často.
1: Tak jo, ale
0: je to jak bramburky, je to dobrý.
2: Na zdraví, Viki.
1: Na zdravíčko.
2: To je v pohodě. Ty červíci jsou fakt lepší než ty čtvrčci, podle mě.
1: Je to chutná jak čipsíky.
2: No.
1: Je to dobrý, jako já se přiznám, že nebejt toho, že jste mi to sem donesli, v životě bych to neochutnala.
0: No vidíš, a teďka to budeš chroupat každý večer.
1: Normálně pod tímhle s tím nátlakem jsem to udělala a děkuju vám.
0: No není za co, necháme ti tady obě dvě krabičky a můžeš si to tady mezi stupama hezky pěkně do

0: Music Impro.
1: 8 hodin 55 minut, ty dám posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom, Krištof a teď už taky Vicky.
2: Dobré ráno, já normálně nekecám, já jako stále cítím, musím říct, že cvrčci v čokoládě je jako dobrý a teda musím říct, že ty červíky ty stále cítím.
3: Ten ti jako nejel, ten červík
2: jako,
3: moc?
2: Cítím pachutě ještě trošičku.
3: Ok, tak já spíš cítím toho cvrčka teda.
2: Jo.
1: On je takový moučnější ten cvrček,
3: yeah.
1: No.
2: Radši ne,
1: chápu.
2: Každopádně,
1: my se jdeme pustit do Radio Spin Music Impra, jenom jdeme v rychlosti připomenout na to, co tady je dneska v kombíčku za tracky. Tak Vicky, pamatuješ si na Helenku Vondráčkovou?
2: No Helenku, já miluju.
1: Legendární Dlouhou noc. Tenhle ten party hit, tenhle ten textík jsem vzal a dal jsem ho do nejosobnějšího, nebo do jednoho z nejosobnějších tracků od Eminema, to je Mockingbird. A musím říct, že ohlasy před hodinkou byly vlastně jako spokojený, takže se vlastně nebráním vůbec tomu dát si to ještě jednou.
2: No tak já se těším.
1: Jestli jste ready, tak jdeme na to.
3: Jdeme se.

0: dlouhá noc nám začíná.
1: Je to tak? To, je to fakt úplně, víš, tak jak to šeptá, je to fakt jako úplně jiný vibe vlastně.
0: Přesně tak, že tohle to znělo trošku až jako něco mezi romantikou a trošku výhružností. Dlouhá noc nám začíná. Bylo to jako, nevím, jestli to bude romantika, anebo jestli to bude jako, že kámo, teď se nadřeš, bude dlouhá noc.
2: Já mám spíš takový pocit, že Helenka Vondráčková měla spíš takovou depresi, kterou schovala prostě do party beatu.
1: Za mě teda spíš jako romantika, když jsem tě teďka poslouchala, já jsem se dokonce sundal sluchátka, abych neslyšel ten beat a jako chvilku jsem se zastyděl, když jsem to slyšel.
0: Jsi říkala, co si sundáváš? Sluchátka, dobrý.
2: No tak jo, tak když tak dáte vědět, jak vás Radio Spam Music Impro bavilo, každopádně čeká vás taky komunikátor s Vicky, tak Vicky, co se bude dít dneska?
0: Bude se dít všechno, hlavně písničky na přání, jo. Slyšela jsem, že už tady byli někteří nadšenci, kteří se hlásili k Domovi a ke Krištofovi, tak prosím vás, teď je ten čas.
1: Oni se na tebe všichni těší, totiž.
0: Takže jsem Koubíku, ten oblíbený jukebox.
2: Koubíku, jestli čekáš na svůj song, tak vydrž pár minut, protože Vicky ti ho určitě za chvilinku pustí.
1: Jednoho review a jeden kriminál.
0: Nebo něco prostě. Každopádně, pobavíme se. No, řeknu ti, jak proběhla svatba, ne ta moje, jak už jsem prozradila
1: v pátek. A já už jsem chtěl gratulovat.
0: Tak ještě ne, ještě chvilku. No a potom si samozřejmě řekneme například o Travisu Scottovi, že se něco velkého chystá, tak, takže já si myslím, že to bude velký dneska.
2: Takže možná i nějaký hudební rovinky, tak uvidíme, co nás čeká teda v komunikátoru. Každopádně určitě objednávejte svoje oblíbený bangry, no a my se jdeme podívat taky na to, jakých těm oblíbeným bangrům budete mít počasí.
1: Objednávejte, to zní jako, že Vicky si už to je pět kaček za každý banger. Každopádně.
0: A je to takeaway, nebo tady, měla, nebo?
2: Kdyby si Vicky měla říct za každý track ty 5 korun, tak kolik by si měla za celý dopoledne? Ty
0: hodně bohatá, hodně bohatá.
1: 10 korun za hodinu, ne? Každopádně. Jdeme v rychlosti na počáso a to se nějak extra nemění po celé České republice. Cca 16 stupňů Celsia, na většině území zataženo, taky nám tady tak trošku pokapává, prostě když prší, takhle je, známe to. Hlavně Moravskoslezský kraj, Olomoucký. Nějaký další přiháňky se k nám tady ze západu ženou, tak uvidíme a mělo by to asi chytit úplně celý území dneska. No. Tak deštníčky sebou, pláštěnky sebou, oblečme mikiny, kostýmy, saka. A tak dále.
2: A tak dále to nás čeká. Tak se slyšíme zase zítra v 6. Mějte se krásně, čus čus.
1: Tak čus.
3: Radio. Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

Ještě jednou krásné, dobré a vlastně křupavé ráno od Majku, tě zdraví Vicky. Už máme pondělí 27. července, no a svátek má dneska Věroslav, takže Věroslave, Věru, to budeš mít krásný den, doufám, že pořádně oslavíš. Každopádně já doufám, že jsi si pořádně užil víkend, případně, že jsi si včera užil totálně mega nadupanýho pitbula. Ale já měla taky skvělý program, tak prosím tě, bonžurka s Vicky, jo. O víkendu byla svatba, ta svatba, jak jsem upřesnila už v pátek, nebyla moje, ale byla krásná, jo. Musím říct, první svatba přátel, na který jsem byla, takže je to tady, dostávám se pomalu do věku, kdy se začínají lidi v mém okolí brát. Ale víš co, já si ještě teda počkám, teda takhle, jo. Ta kytice sice letěla, ale já zrovna měla plný ruce chlebíčků a byla jsem jako chlebíček, kytice, takže nebyla šance, jo. A víš co, já se prostě radši zakousla do salámu s vajíčkem, nebudu lhát, je vidět, že moje priority jsou v tuhle chvíli jasný. No ale protože jsem hodně jedla a pila, tak samozřejmě, že se mi zachtělo na záchod. Jo, ale jako žádný fialky, prostě vypustit krakena. Jo, ale znáš to, jo, kde je moc lidí, to není úplně ta správná konstelace. Já třeba na záchodě fakt potřebuju ten režim nerušit, doslovně. Prostě ať mi za tím záchodem nikdo netrajdá, prosím. Takže jsem vyrazila až druhý den ráno, hned po obřadu, mít tam ten svůj vlastní rituál, jo. Takže rovnou ze stanu jsem to vzala fakt jako klusem. Mimochodem, ta svatba byla totiž na zahradě, proto jsme kempili. No a záchod byl taková velká luxusní tojka, jo. Takže já už jsem se nemohla dočkat, už jsem na to byla připravená, kraken v zatáčce a už tu tojku vidím. A taky prostě tu tojku vidím, jak mi ten záchod ujíždí před nosem. Jako kam jedeš do háje? Hej, jako tohle nevymyslíš prostě. Prostě ten záchod zbalil fidlátka a mizel už v dáli, jako co si budem, tohle byla podpásovka. Takhle, ten příběh, jak jsem zvonila na celou vesnici, kdo mě pustí s krakenem přes práh, tak to by vydalo na další příběh, ale musím ti říct, tohle je důkaz. Ano, ženy chodí na záchod a ne, není to vana plná fialek. Takže pokud ti ta tvoje doma tvrdí něco jinýho, tak kecá. Hele, někdo to říct musel. Promiň, Božko. No a teďkon už samozřejmě jdeme na komunikátor, takže já se těším, co mi tady dneska zazní, jak to tady spolu rozjedeme. Máme pondělí, takže věřím, že spousta energie, která tady bude proudit do éteru a taky samozřejmě z éteru k tobě, do práce, domů, ven, na dovolenou, prostě k tobě taky půjde spousta energie. No a já tady začínám trackem You Can't Touch This, znáš to, MC Hammer, klasika, protože na svatbě byl mimo jiné taky skvělý DJs. A říknu ti, pokud neznáš You Can't Touch This z remixovanýho s Gangnam Stylem, tak mega doporučuju, najdeš na YouTube. Takže opa, opa, Gangnam Style, Can't Touch This, tu, du, du, du, tu, tu, tu, tu, opa, Gangnam Style. Tohle to není, ale pust si. Radio Spin. Can't touch this. Can't touch this.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že písničky na přání, protože už máme komunikátor. No a jdeme to tady spolu rozjet. Mám tady vzkaz od Michala.
2: Tak ahoj, tady Michal z Karlových Varů. Tak já bych chtěl nechat zahrát písničku od Public Enemy pro všechny, co poslouchají Spin, pro všechny do Varů. A pro tebe, Vicky, taky. Díky moc.
1: Díky moc za vzkaz, Michale. A musím říct, Michal je velký, ale velký znalec Public Enemy, má to nejradši, takže Michal mi dal takhle volnou ruku, řekl, hele, já mám od nich rád úplně všechno, jo. A já jsem si řekla, že tam hodíme air conditioning, protože ode dneška už bude jenom teplej a teplej, nejenže manifestuju, ale ona je to i docela pravda. Takže připravte se, protože vaše klimošky budou zapotřebí. Myslím si, že se můžete zapotit i u tohodle songu. Jo a mimochodem, ta část, kde se skrečuje na tom vinilu, tak to je moje nejvíc oblíbená. Takže jdeme skrečovat Radio Spin. Keep it moving, yo. Yeah. Keep it moving. Yeah. You can feel it in the air. You can feel it in the air. Air conditioning. Yeah. Talking place.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče dálnic, na které rovnou mířím, tak tady máme nehodu na D1 na 11. kilometru. A to teda na 11. kilometru ve směru do Prahy, a to v okolí Modletic. Takže bacha na to, crash je taky na D10, a to na prvním kilometru, a to na příjezdu do Prahy na Novopatské. No a nehodu čekej taky na D11, a to na 16. kilometru ve směru do Prahy v okolí Mochova. No a teď už jsem v samotné Praze. Tady máme nehodu na Mladoboleslavské směrem do centra. Potom crash je taky ve Strahovském tunelu, takže s opatrností. Nehodu hlásí taky Vltavská, no a v ulici Haštalská je taky crash. Jinak nehodu tady vidím taky na pražském městském okruhu, a to na 24. kilometru ve směru na Ruzyň a D7 v okolí Zličína. To je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě, dávej vědět mě a spinnerům 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

Čau, teďko mířím ze Štrosu do Bajku a uvědomil jsem si, že to nejdůležitější na světě je kalba, potom je kalba a tou poslední věcí je kalba.

Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a samozřejmě i v příští hoďce je to tady na tobě, takže těším se, že zavoláš na čísle 210 32 30 30 anebo že mi pošleš hlasovku, abychom si tady

probereme Travise Scotta, protože Travis Scott chystá různé novinky. No a jaký? A jak se nás, Čechů, to celý může týkat? No tak to ti prozradím už za 3 tracky. Teď ještě počasí, řeknu ti, jak je venku. Prosím tě, teď je největší zima, jo? Neboj, už bude jenom líp. Momentálně v Praze 18 stupňů Celsia a polojasno, ve zbytku republiky až kolem 23 stupňů. Jinak dneska odpoledne bude lejt jako z konve, ale už bude takových příjemných 25, dokonce až 27 stupňů Celsia. To je samozřejmě zase Jihomoravský kraj, kde jinde. No ale když se podívám na další dny, tak tam už bude jenom svítit slunce a začne se pořádně pařit. Takže bude velký pařák, začne být fakt vedro. Každopádně teď zůstaneme u dneška. Čekej dneska max kolem 25 v Praze i v okolí. Radio Spin. Spin Radio.

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede hasl. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopní věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to více ti musí vracet. Někomu

Posloucháš Rádio Spin, s tebou je tu Vicky a taky samozřejmě komunikátor, takže ať už jsi kdekoliv, nech si zahrát ten svůj song. No a vyskočila na mě tady zpráva na síti X. Travis Scott se údajně příští rok chystá na evropské turné. Jako takhle. Travis se k téhle zprávě zatím nějak nevyjádřil, jo, ale naděje umírá poslední a já bych tomu fakt ráda věřila, takže pojďme si držet palce, jo. Prej jeho tým začal řešit data koncertů už napříč Evropou, no a ty by se měly odehrát při příležitosti vydání momentálně připravovaného albíčka. Takže Big Těšink, ne? Tak víš co, ještě jednou, jak říkám prostě, když tady byl naposled, já jsem ho bohužel nestihla, takže fakt doufám, že se tady zastaví, ale jako na druhou stranu Travis má spoustu možností kam jet, jo. Evropa je velká, no tak aby se nám náhodou nakonec nevyhnul. To mě trošku děsí. A víš co, já bych se potom musela rozplývat tady nad Travisem jen v té nový Odyssey. A já bych ho chtěla vidět prostě naživo. Mně to v kině nestačí, říkám. Takže já se tě ptám, Spinnere, na co bys tady Travise Scotta nalákal? Jako, co bys mu tam prostě, co bys mu napsal do toho e-mailu, proč by měl přijet do České republiky, proč by měl přijet do Prahy vlastně, jo? Teda za předpokladu, že to nebude na brněnském stadionu. To samozřejmě nevíme, třeba by ho překvapilo i Brno nebo České Budějovice. Každopádně dej mi prosím ti vědět, jsem zvědavá, pošli mi hlasovku, zavolej a já si jdu poslechnout tvoje nápady. Mimochodem, já mám jasno, já bych mu řekla, Travis si přijeď, máme tady fakt ale libový trdelníky. A to chceš. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že tracky na přání. No a já už tady mám teďkon na drátě Petra. Čau, Petře.
2: Čau, Vicky.
1: Čau, čau. Hele, tak co? Jaký ty jsi měl víkend?
2: Krásnej. Vyšlo mi to na sobotu, to, co jsem chtěl, takže grill dopadnul OK, takže v pohodě.
1: Přesně tak, ale slyšela jsem, že jsi byl prostě vlastně celý víkend u grillu. No tak to je paráda.
2: No tak, tak nějak, no.
1: No a uzobával jsi?
2: Jo, tak já většinou to, co dělám já, tak mi nechutná, já jsem strašný kritik.
1: Jo, takhle, takže ostatní se oblizovali a ty jsi byl jako, no, teda
2: akorát
1: nevím.
2: Akorát mě jako naštvalo u hamburgerů, když tam někdo potom přišel, kde mám ketchup, kde mám barbecue omáčku, říkám, to já nemám, to já nemám.
1: Jo, takhle.
2: To musíš jít.
1: Aha, a ty jsi říkal, že jsi dělal nějaký domácí ketchupy nebo co?
2: Jo, já jsem dělal hlavně, jsem dělal i takovou rajskou omáčku s masovýma kuličkama a špagety, to bylo pro prcky, no.
1: Jasně, hele, ale i tak prostě jako celkově, fakt jako říct, víkend u grillu, tak to je za mě fakt teda výhra největší, Petře. Fakt cením, já jsem teda taky byla u grillu, jo, ale teda já jsem tam jenom tak jako vždycky říkala, prosím, ještě jeden hermelín a ještě jeden páreček a možná ještě do druhé nohy ten hermelín.
2: Takže, to je dobře, o to je.
1: To víš, jo, hele, taky jsem si to tam užila takhle, taky jsem uzobávala. Hele, Petře, mě by ještě zajímalo takhle, když se tady bavíme o tom Travisu Scottovi, tak on možná bude mít turné a možná by přijel zase do Česka. No ale tak nejsme si jistý, tak čím by si to podpořil? Co by si Travisovi řekl, aby sem přijel? Jako na co bys ho nalákal?
2: Hele, asi na nějaký dobrý pivko a na památky.
1: Jo.
2: Na památky, aby se mrknul, je to tady krásný, jako nejenom u nás v Praze, ale prostě někam na nějaký hrady, zámky, je to paráda.
1: Hezky, takže vlastně na Karlštejn, ale potom se stavit u tebe a na burger, ne tvůj, na to bych lákala.
2: To je asi na nějaký jídlo, pivko a na nějaký dobrý maso, to je jasný.
1: Jasný, no tak díky, Petře, já doufám, že tohle z toho by Trevi se přesvědčilo, uvidíme. A teď by mě zajímalo, co si necháš zahrát.
2: Dáme tam balkonovku, dáme to všem, akorát se obávám, že tenhle týden prý má být zase nějaký strašný vedro, tak ať v těch autech tolika netrpíme, no.
1: No jasně, hele, přeju vám všem fungující klimošky, no a kdo nemá klimošku, tak potom ať se jde prostě trochu schladit na balkon. Doufám, že tam bude stín. Měj se krásně.
2: Čau,
1: Radio Spin. Tak

0: Prázdninový spin ráno.
1: Krištofe?
2: Ano.
1: Víš, proč jsem si vzal pátek volno?
2: Protože jsi vyhořelej a potřeboval si pauzu.
1: Ne, celý pátek jsem trénoval na Radio Spin Music Impro.
2: No, tak to se těším, co z toho vyleze, kámo.
1: Vyleze z toho jedna dlouhá noc od Helenky Vondráčkový a taky jeden Eminem a jeho Mockingbird.
2: Tak zpívej ty, drozdíku.

0: tak jako to byl neskutečný výkon, jako kombinace s Eminemem, to jako neskutečný, já jsem se tady celou dobu úplně usmíval, až mi to přišlo absurdně dobrý, jak to prostě do sebe sedí, takže velký shoutout za tohle, to fakt jako vymyslet a dát dohromady, to je neskutečný.
1: Bráško, muziku. Kámo, já taky nechápu, jak to tam takhle sedí.
2: Já to taky nechápu, každopádně doufám, že se ti Radio Spin Music Impro líbilo a že se slyšíme zase zítra ráno. Tak čus, těgo!
3: Dominik Musil a Krištof Švech. Prázdninovým Spin Ránu, každý všední den od 6 do 9 na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče dálnice, nehoda je na D1 na exitu 361. Na nájezd směrem na Prahu je tady nehoda v okolí Moravské Ostravy a Přívozu. Crash je taky na D3, a to na 156. kilometru ve směru na Český Budějovice. No a je tady v okolí Zvíkova rozhodně zdržení. Nehodu čekej taky na D46 na 12. kilometru ve směru na Olomouc v okolí Brodku u Prostějova. Jinak už se přesouvám do Prahy, tady máme nehodu na Strakonické směrem do centra, takže z D4. Nehoda je taky ve Vršovicích v ulici Ruská, no a potom taky na Vltavské mezi křižovatkami ulic Nádražní a Staropramená. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak prosím tě, rozhodně mi dávej vědět 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Miluju mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád, nechtěj slyšet.

0: Robin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že tracky na přání, no a na drátě už Radim a Petr, čau.
2: Čau, čau.
1: Čau, pánové, tak vy už jste tady prostě starý páky, vy jste tady zavedený spinneři. Jak se máte? Tak. Přesně, přesně.
2: Máme se dobře.
3: Dobře.
2: Pracujem.
1: Pracujete, takže vy pracujete spolu, vy jste kolegové.
2: Jo.
1: No jasně. No a jak to teďkon vypadá? Budete končit brzo, nebo děje se něco?
2: Končíme jako vždycky furt stejně v 3:30.
1: Oh, ok. Ale to znamená, že ale ráno si trošku pospíte ještě.
2: No, to ani to ne. Začínáme v 6:30.
1: To je hrozně brzo.
2: Je, no.
1: Ty bláho, tak jo. Takže vy jste taková ranní ptáčata.
2: Přesně tak.
1: Jo, ale teďkon ráno přes to léto to jde, ne? Jakože tě budí slunce, že jo?
2: Jakoby jo, dá se to, no.
1: Jo, tak dobrý. Hele, pojďte mě ještě říct, Travis Scott, posloucháte ho?
2: Ano, jo. Mám ho vytetovanýho na ruce.
1: Nice, ok, počkej, a máš jako jeho obličej nebo nějaký
2: znak? Ne, mám tam z písničky, tam mám.
1: Hezky.
2: Udělaný jako lyrics.
1: Yes, a to je tajný, anebo nám to můžeš říct?
2: Je tam One Life, Live It Right Now.
1: Nice, tak to je hezký, tak to cením. Takže prostě máš jeho moto a žiješ podle toho.
2: Přesně tak.
1: To je super. No dobře, tak v tom případě teda jste velcí fandové, takže zpráva, že by se mohlo objevit tady v Evropě. Věříte tomu, že bude nějaké turné evropské?
2: No já v to doufám, protože bych na něj chtěl jít docela.
1: No jasně, tak to máme úplně stejně, já bych chtěla taky.
2: Prahu jsem nezvládnu, tak doufám, že teď by se to mohlo podařit, třeba kdyby byl.
1: Yes, ale máme to úplně stejně. Taky jsem se chystala, nepovedlo se a teďkon, že by to jako znova zandal a že by tady byl, by bylo skvělý. Každopádně,
2: bylo.
1: Pojďme si přiznat, jo, jako Evropa je velká, je tady spousta i dalších skvělých měst, tak přesně pojďte tak. Mi říct, na co byste ho sem nalákali?
2: Na pivo. Na pivo, no, na naší Plzničku.
1: Ok, takže Zlatý mok prostě by ho přesvědčil.
2: A já proč si taky ne? Myslím.
1: Hele, no, do jedné ruky pivko, do druhé ruky prostě ten trdelník, já myslím, že to se nedá odolat.
2: To by šlo.
1: Tak jo, tak pojďme si fandit a držet palce. Co si teďko necháte zahrát?
2: Sunset od PTK.
1: Yes, se Separem, bude to tam.
2: A se Separem, děkujem.
1: A pro koho to bude?
3: Pro všechny, co jsou v práci.
1: Ok, tak jo, tak ať vám to utíká, pánové, díky, že jste zavolali, čau.
2: Čau.
1: Ahoj, Radio Spin.

0: vypnout.
1: Radio Spin, Vicky tady s tebou, právě nám zahrál můj nejoblíbenější Baby No Money, ale sice teď zahrál Baby No Money, ale teď si dáme Kellyna v příští hoďce a Kellyn je velmi úspěšný a ten teda rozhodně money má. No a dokonce má money i radu pro nás, pro další bohužel smrtelníky, kteří třeba ještě takový money jako on nemá. Jo? Takže můžeme se inspirovat, dal takovou skvělou radu na internet, musíme si ji v příští hoďce pustit. Takže ten, kdo chce vydělávat ty velký money, love, ať lítají, make it rain, tak zůstaň prosím tě u rády a za chvilku se dozvíš víc. Teď se dáme počasí. Tak se podíváme na to, jak máme venku. Dneska už to bude jenom lepší a lepší. Každopádně deště rozhodně čekej. Momentálně máme v Praze nějakých krásných 20 stupňů Celsia s tím, že ve zbytku republiky čekej kolem 23. Dnešní maxima budou 25 stupňů Celsia, to v celé republice v podstatě 25 až 27 s tím, že čekej, že odpoledne bude lejt jako z konve a to po celé republice. Prostě tomu dešti se rozhodně nevyhneš,

0: váš, je to tady, bude to tady všude, ale to nevadí, protože další dny už bude jenom krásně a krásně a krásně, tak aspoň budeme mít zalitý ty zahrádky a to se vyplatí, ne?
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v DABu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s tebou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

Dominic Fury, Dominic, Dominic Ferry, Dominic Ferry, Dominic Ferry, Dominic Ferry, yeah. Nepochopil, co je rok, chovat se pěkně, bez už bys měl umět. Teď možná budeš trochu čumě, až si kluci půjčne tvojí rok. BBC do tvý pusy, sprchovat se budeš muset, pas. Možná to taky bude někdo točit, jak močej v noci na tvý oči.

0: Radio Spin, Vicky Stebun, a teď už razíme za Kelinem. Ten je za vodou, samozřejmě právem jede hudební bomby. No a když k tomu teď přidáš ještě tu výplatu za Superstar, no tak týpek podle mě místo klimošky používá vějíř z bankovek. Každopádně je to skromný kluk, jo. No a samozřejmě, že přeje ostatním, no a tak se nám, makajícím smrtelníkům, uvolil dát radu, jak se tyhle prachy vydělávají. Takže Keline, prosím tě, pojď nás inspirovat, pojďme se dozvědět něco, co jsme nevěděli. Tohle je návod.
1: Co bych ti dal za radu jako člověk, který viděl do své třicítky svůj první 100 milionů? A asi hlavně...
0: Jakuby, pardon, ale já mám pocit, že Kelin mluví jazykem jiného kmene. Jakoby, já jsem tomu asi nerozuměla, já jsem možná špatně slyšela, ještě jednou. Ne, nevím. Hele, obávám se, že na tohle to potřebuju nějakého tlumočníka, tak jestli se tady nějaký najde, spinnere, pokud umíš více do jazyků a rozklíčoval si, co je tenhle jazyk, takhle, je to ten jazyk bohatých, jo, tak prosím tě, dej mi vědět, protože mě by fakt zajímalo, co nám tím chtěl Kelin říct. Jdeme dál, Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou, track na přání, no a já už tady mám teďkon vzkaz od Michaela.
1: Čau spineři, nechal vám zahrát, tady byl kámoše rybáře, jsme na Slovensku na rybách, ženy treba lubiť. Let's go.
0: Let's go. Michael, zdravím tebe i tvých dalších 7 kámošů, co tam teďkon sedíte u rybníka a tak jako trpělivě čekáte na svůj song i na to, jestli nějaká ryba zabere. Je to vtipné samozřejmě, prostě pánové tady vyrazili na ryby a už se jim stýská po ženách, ona je to pánská jízda, žádnou sebou nevzali, ale zase si říkám, pánové, nahoďte prut, buďte trpěliví, nějaká dobrá navnada a třeba chytíte nějakou dobrou štiku, víš co, nikdy nevíte. Každopádně teď vám k tomu pustím, Michael chce Majka, tak to je vtipný, a u Majku je Vicky a jdeme si to pustit. Let's go, užívejte, ať pořádně pochytáte Radio Spin.
2: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
3: Ladíš Radio Spin? A

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Když se podívám na dálnice, tak tady se teď nic nového neudálo. Každopádně můžeme si například říct, že čekej zdržení, a to na D6 v okolí Hostivic, a to na příjezdu do Prahy. Je tady nějakých 6 minut navíc. No a když se kouknu, tak tady máme i lehké zdržení na D7 v okolí Tuchoměřic ve směru do Prahy, tady čekej taky pár minut navíc. Teď už jsem teda v samotné Praze, kde koukám, že máme speciální událost, a to na Pražském městském okruhu v okolí Jesenice. Čekej tady průjezd omezený, to znamená, že hned několik minut navíc je tady nějaká překážka na vozovce, tak pokud víš něco víc, tak určitě neváhej a dávej mi vědět. Jinak koukám, že tady máme ještě stále nehodu, a to v ulici Školská přímo v centru Prahy. No a zdržení rozhodně čekej taky na Mladoboleslavské při příjezdu do Prahy. Tady máme totiž crash. Jinak červeně mi svítí taky Pražský městský okruh, a to v okolí Černého mostu a navazující jižní spojku. Tady čekej dohromady nějakých 6-7 minutek. No a taky koukám, že tady hned pod příjezdem z D5 vlastně směrem na D1, tak Pražský okruh zase 7 minut navíc. Jinak tohle vypadá, že je zatím ode mě z dopravy vše. Vypadá to, že není tolik nějakých nehod, ale pokud ty máš nějaký čerstvý info, zavolej na číslo 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Tak hlavně opatrně. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Poslám něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu.

0: Spin.
1: Je to tak, posloucháš komunikátor, to znamená, že tady hraju podle tebe, no a já už tady mám hlasovku, no a to od Romana. Roman měl včera totiž ale velkou party.
2: Krásné dopoledne, Vicky Spinner je tady doma, tak čo, když party, tak party. Já jsem si včera užíval party s Pitbullem, tak si to pojďme připomenout a jestli můžeš, tak tam dej od Pitbulla třeba Fireball, protože to je taková typická party píseň. Mějte si všichni krásně, užívejte, čau.
1: Romane, čau, tak věřím, že včera jsi to mega užil. Zajímalo by mě, jaký jsi zvolil outfit, doufám, že černé brýle byly na nose. No a já ti k tomu teď pouštím Fireball, tak pojďme zavzpomínat. Řekla bych, že tohle není úplně nostalgicky, ale tak pořádně, partyově. Jedeme na to, Radio Spin.

Train! Když vyjdou ještě ven, Radio Spin, Vicky tady s tebou, právě nám zahrál PTK a jeho No Sleep Gang s Izem, úplná pecka. Tak věřím, že ještě v příští hoďce to tady spolu pořádně rozpálíme, takže neváhej a zavolej si o svůj song 210 32 30 30, mám tady pro tebe místo, takže hoďka od 12 do 1 je tvoje a zahraju samozřejmě i tvůj banger. No tak já už se těším a teď ještě řeknu, jak je venku. Tak se koukáme, jak je venku, ptáčci tady zpívají, čirp, čirp, čirp, to zní jakože dobrý plán, 20 stupňů Celsia momentálně a polojasno, ve zbytku republiky až kolem 24, 25 stupňů, ale to spíš čekej na Moravě, Čechy a tady západ říkají něco jiného, spíš kolem té dvacítky, jinak dneska odpoledne bude late a to v podstatě v celé republice, až tady koukám na výjimku. Praha vypadá, že zůstane suchá a suchou nohou budou moct přejít lidi i v Jihočeském kraji a v Plzeňském. Takže my tři to máme jistí a máme štěstí a zbytek republiky teda bude mít pořádný deště. No tak užívejme. Spin Radio. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Je tomu tak a právě před chviličkou se mi tady dovolal Martin. Tak Martine, co budeme hrát a komu to taky budeme posílat?
2: Ahoj, u telefonu Martin Bleha. Já zdravím do No Name Studia v Lounech. Chci pozdravit Lukáše Bínu a posílám ti Hip Trust od Izomandiase.
1: Oh yeah, díky moc za vzkaz, Martine, to je pro tebe, Lukáši, takhle. Takže prostě Barber posílá prostě songu Barbrovi. No a prostě v barbershopu, že jo, se neřeší žádný beer ani Bieber, ale beards, jako vousy. No a teď si k tomu dáme samozřejmě Iza, protože tohle má grády. Rádio Spin, užívejte.
3: Viki, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Viki. It's okay, Kate.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Hey girls, the boys.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání a na drátě už mám Matěje. Čau Matěji.
2: Zarec.
1: Matěj tady teď čeká prostě na to, až kolegové, který má dodat balíčky, dojí. Je to tak, obědová pauza?
2: Jo, jo, přesně tak.
1: No ale ty jsi vlastně řekl, že už si Matěj jako dojet ten svůj oběd, že ty už máš po obědě.
2: No mám, no, tak není čas ztrácet čas, že jo.
1: No a co, a máš třeba aspoň nějakou svačinku jako cenu útěchy teď?
2: Nemám, teď jako kouřím elektronický cigo a čekám tady otráveně v autě, tak už těším, až mě pustíš restart.
1: Chápu, tak z toho se člověk sice jako nenají, ale tak prostě čekáš, tak věřím, že se za chvilku už dočkáš. Řekneš mi ještě prosím tě, co ty a víkend? Máš svůj highlight?
2: No já a víkend, hele, já jsem měl jít do práce v sobotu do druhé, ale bohužel jsem měl od pátku od večera 40 horečky, takže jsem ležel doma.
1: Aj. Takže nějaká viróza letní, jo, na tebe vlezla?
2: No, nevím, mě to furt tady lítá, takže asi na mě něco přistálo. Hmm.
1: No a co teďko, jak se cítíš? Už jsi zdravý, cítíš se líp?
2: Jo, teďka už relativně pohoda.
1: Tak
2: jo. Peníze, ale to musím jít do práce, že jo, abych ji vydělal.
1: No Mati, prostě opatrně, jo, prostě jako takzvaně jako nepřepáli teďko ten začátek, jestli ti ještě bylo o víkendu špatně, tak teda ti přeju hlavně, ať jsi zdravý.
2: Jo, však to bude v pohodě, dívej, to bude v klidu.
1: Hned po práci nožky nahoru tady předepisuju a nehnout se z toho gauče, jo?
2: Jasný, já musím ještě dopsat nějaký tracky na album, takže mám co dělat.
1: Aha, ty děláš hudbu, jo? Rapuješ?
2: Jo, rapuju.
1: To je skvělý, Mati. No a kde tě můžeme slyšet?
2: Hele, na YouTube, když si najdeš Fatal, jakože FVTVL, tak to jsou jakože já, no.
1: Dobře, no tak díky moc, v tom případě všichni spineři teď víme, tak my se mrkneme a budeme ti moc v tom podpořit. Hele, tak držím palce s kariérou teda, teď tady hlavně, hele, ať jsi zdravý, ať máš jako, chápeš, sílu na ten rap. No a co si necháš zahrát?
2: No, asi od Restovskýho Voden míň.
1: OK, takže Voden míň, třeba za chviličku už na featu bude i FTVL, je to tak? FTL?
2: Fatal se to čte.
1: Takže FTL.
2: Ale já to píšu FVTVL, jakože Včka jsou místo Aček.
1: Jo, jasně, FVTVL, jasně, takže Fatal, ale místo Aček, Včka. Teď jasný. Už to najde všichni. Tak díky, ale měj se, Matěj, čau.
2: Dobrý, čau.
1: Jedeme.
2: Jasná,
1: Radio Spin.
0: Každý den je voden míň. Každý den je voden míň.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice. Tady je nehoda na D35C na 131. kilometru ve směru na Hradec Králové v okolí Opatovic nad Labem. Teď už se přesouvám rovnou do Prahy, tady máme totiž nehodu na pražském městském okruhu, a to na 9. kilometru ve směru na D1. Bacha, srazil se tady nákladák s osobákem v tunelu Lochkov. Teď ještě koukám, že v Praze máme jinak docela hustší provoz, a to přímo v centru. Každopádně tady rozhodničky kolem nějakých 5 minut navíc na Wilsonově směrem do centra. No a zdržení tady vidím taky na pražském městském okruhu, a to rovnou vlastně na sjezdu z D5 směrem na D1. Tady je nějakých 7 minut navíc. No tak tohle je ode mě zatím z dopravy vše. A pokud ty máš nějaký aktuální info, tak prosím tě, dávej vědět. 210 32 30, anebo mi pošli hlasovku. Hlavně opatrně, díky za to.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spin.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v rapu.
0: Are you ready for this?

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a taky poslední track na přání dnešního komunikátoru. No a já už tady mám teď vzkaz od Lenky.
2: Já bych chtěla písničku toho Rytmuse pro mýho přítele, pro Marka Didyho z Kole v base. Že ho miluju a že mi moc chybí a že chci, aby už byl doma.
1: Díky za vzkaz, Lenko. Takže Dudy, tvoje Lenka na tebe myslí. No a já vám držím palce a teď už pouštím Žijeme podla, Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a já už tady mám dneska Zuzku. Ahoj Zuzko.
1: Ahoj Vicky.
0: Krásný dobrý odpoledne. Jak jsi se těšila dneska?
1: Moc. Já mám ráda Jirkovo odpoledne, protože to je stejný čas, jako já jsem o víkendu, akorát okořeněný tou hádankou, tak jsem zvědavá, co dneska. Dneska to bude těžký teda.
0: No prosím tě, dneska to bude těžký, no to jsem zvědavá, protože předtím, než ty budeš dávat hádanky, tak tady mám taky pro tebe jednu takovou hádanku, jo?
1: Super.
0: Prosím tě, už ráno přišel Dominik s tím, že mě poslouchal v pátek, jo, když jsem vysílala. Já jsem měla spoustu takových zajímavých témat. Jedno z nich bylo takový speciální a týkalo se zvířat, takových těch mnohonohatých, takových těch...
1: Hmyzu.
0: Ano. Bavili jsme se o tom, kdo jí jak rád hmyzáky.
1: Kdo jí?
0: No, jako hmyz, jako hmyzožrouti jsou zvířata, že jo? No. Ono to bylo v zoo, tematický víkend. No. No, ale potom lidi si taky někdy dají nějakého broučka, že jo?
1: Ano.
0: Buď omylem, nebo ho zaspíš, nebo tak, ale prosím tě, Dominik... Dominik přinesl, co to je, prosím tě, jak bys to nazvala?
1: Já nevím, nějaký úplně hnusnej červ.
0: Jo, jsou tady červíci a potom jsou tady taky...
1: Co to je, to bílý?
0: Jo, to jsou cvrčci v bílé čokoládě.
1: O můj bože, tak to je strašný. A... Jakože kdybyste to viděli, tak třeba jako, jako fakt není to hezký.
0: Ale je v tom spousta, jak se tomu říká, bílkovin.
1: Bílkovin, ano, proteiny.
0: Co to proteiny, to je na svaly, to je prostě na to, aby člověk byl bystrej, aby mu fungoval správně mozek. Prosím tě, Zuzko, já už jsem to ochutnala, já se přiznám. Já jsem se toho hrozně bála.
1: Aha.
0: Ale musíš to zkusit taky. Pojď.
1: Tak
0: dáme
1: jo,
0: si to spolu.
1: A co mám a co první?
0: Hele, doporučuju tady toho švábíka, nebo co to je. Ne, toho cvrčka. Cvrček bílý čokoládě. Cvrček bílý čokoládě.
1: Cvrček bílý.
0: Tak jo. Ježiš, tak já se dám taky, jo.
1: No, tak
0: jakože vypadá to jako neforemně, ale...
1: Kde to, a prosím tě, kde to Dominik vzal?
0: Dominik to koupil prostě v takový tubičce, řekl, to já si někdy dávám takhle prostě, když Ježiš, koukám Mario. Na telku, si k tomu otevřu.
1: Super, no, tak...
0: Takže 3, 2, 1, na zdraví. No, co ty na to?
1: Tak tam je dobrý, že tam je ta bílá čokoláda. Toto zachraňuje.
0: Jako souhlasím, že ta čokoška je jako je, že to dobrý, takže vlastně... Já bych v podstatě řekla, že si tam zase můžeme hodit jako ten veselý bet, protože vypadalo to původně dramaticky, ale, není, ale už zase je dobrý.
1: Není to tak špatný, není to tak špatný, ale jako nevím, jestli bych zvládla toho červíka.
0: Hele, pojď, já jsem jednoho měla.
1: Jo.
0: Hele, pojď to zkusit, ono jsou to takový čipsíky.
1: Jsou to čipsíky.
0: Hele, ale vážně Zuzka do toho jde a vážně ho má v ruce.
1: A pojď. Tak teďka už ho nemám.
0: Ne, počkej, co blázniš, teď někam odletěl, teď ho tady budeme někde
1: chytat. Ne, ještě jednou, já se na to nemůžu dělat, já se

0: se to hýbe, lidičky.
1: Jo, jakože ono se to trošku hýbe. Ten můj se rozhodně, jak se ti třeba jsou růse, víš, to je ten adrenalin, tak si... Pardon, tak na brouchuť.
0: Aha. Dobrý, tak je to jako chipsy, no, jako jo.
1: Je to chipsy. Jakože můžeme být rádi, že prostě tyhle ty červíci nemají žádný velký nožičky, takže Dominik jako strašil, že ti to zůstane mezi zubama, za mě jako ne, v pohodě.
0: A vyrostou ti tam červíčci?
1: Možná.
0: Fuj.
1: A polezou prostě všemi směry.
0: Super, zkuší.
1: Dominik říkal, zkuší. Spodem, když to jde, tak je to taky výborný prej.
0: Tak pokud tady příští týden nebude nikdo vysílat, tak víte, proč to je. Jsme všichni v nemocnici. Kvůli domovi.
1: Je to tak, Dome, zdravíme a ještě jednou děkujeme. Myslím si, že to tady ještě čeká na Máru. Vyzkoušíte ještě jednou, že jo?
0: Jo, jo, s Márou vyzkoušíme.
1: A já jsem vyzkoušela takhle jako s tebou jednou, s Dominikem jednou a s Krištofem a myslím si, že už stačilo, no, že zase jsem si užila.
0: Jo, už máš dost bílkovin, už to nepřehánějme to zase.
1: Přesně tak, jako... To abych pak nebyla už úplně megamysl, víš co, by se mi nasvalil ten mozek, nejde to. No tak prosím tě, užívejte ty Konspin Extra se Zuzkou, bude všechno, budou hádanky, budou témata, já budou, už řeknu, budou. Hlavně počasí. Jak je venku? Tak Zuzko, ty jsi přišla zvenku, tak jak to vidíš?
0: Hele, je tam podle mě tak kolem třeba 23 stupňů možná, 23, nevím.
1: To se jako líbí prostě. Ty jsi jako věštkyně Kassandra až na to, že prostě jsi Zuzka, jsi jako věštím 23 stupňů. A víš co, máš v podstatě pravdu 22 až 23 stupňů?
0: Ne.
1: Jseš dobrá. Uh-huh. A polojasno teda.
0: A fouká studený vítr docela.
1: Fouká studený vítr, no vidíte to, takže pozor, bacha na to. Prostě jak je to nějaký větrolam by to chtělo asi.
0: Přesně.
1: Dobře. Nebude pršet, bude až 27 stupňů Celsia, ale v Praze tam se můžeš těšit na sluníčko, tam nezaprší. Jinak zítra bude kolem 28 stupňů až 30 padnou a bude převážně polojasno až jasno, takže zítra to bude na koupák.
0: Super.
1: Krása. No tak jo, tak užívej se Zuzkou a já se budu těšit zase zítra. Ahoj. Spin Radio.

postoupí dál. A celý to budeš mít v rukou ty. Tak se připrav, bude to jízda. Hudební betly na Radio Spin. Dávej do uší každý první čtvrtek v měsíci odpoledne. Jsme Radio Spin. Tvoje Radio Spin.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

Radio Spin, právě ti dohrál Jay-Z, Kanye West, na majku je s tebou Zuzka, dneska speciálně za Jirku. A speciálně za Jirku tady budu až do pátku, ale to, že jsem tady já, neznamená, že přijdeme o hádanku 3 v 1 a páteční pátračku, všecko to pro tebe mám připravený. Dneska nás hádanka 3 v 1 čeká od 14 hodin a bude to teda těžký, takže doufám, že to někdo statečný z vás uhodne. No a taky nás čeká spoustu témat a jedno otevřu za malou chvíli a budu se vás ptát, tak si na to určitě počkejte. A hlavně tu budou taky tracky na přání, takže volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku a já se těším na všechna vaše přání, názory, hlasovky a prostě se těším na celé vysílání. Tak jo, na rádiu Spin s tebou Zuzka.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Krištofe, ano. Víš, proč jsem si vzal pátek volno?
2: Protože jsi vyhořelej a potřeboval si pauzu.
1: Ne, celý pátek jsem trénoval na Radio Spin Music Impro.
2: No, tak to se těším, co z toho vyleze, kámo.

0: tak jako to byl neskutečný výkon, jako kombinace s Eminemem, to jako neskutečný, až jsem se tady celou dobu úplně usmíval, až mi to přišlo absurdně dobrý, jak to prostě do sebe sedí, takže velký shoutout za tohle, to fakt jako vymyslet a dát dohromady, to je neskutečný.
1: Bráško, muziku. Kámo, já taky nechápu, jak to tam takhle sedí.
2: Já to taky nechápu, každopádně doufám, že se ti Radio Spin Music Impro líbilo a že se slyšíme zase zítra ráno. Tak čus, těgo!
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu, každý všední den od 6 do 9.

Dáváš si rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka. No a představte si, moji milí spineři, že jeden borec z Itálie se pohádal s manželkou a musel to jít rozchodit, což není zas tak neobvyklé, kdo to nedělá, že jo? Tento borec byl ale tak strašně moc rozrušený, že se rozhodl vychladnout opravdu po svém. Týpek se šel totiž projít a ušel 450 kilometrů. Já si myslím, že pokud není v Guinnessově knihe rekordů, tak už nevím, kdo jiný tam je. Podle mě tohle musela být prostě hádka století. Každý den ušel prej okolo 60 kilometrů a tu jeho cestu ukončila až policie, která ho potkala v období covidu, kdy byl lockdown. No a když se cajti dozvěděli, že borec ušel 450 kiláků po hádce s manželkou, tak mu samozřejmě nevěřili. Jakoby takhle. Já bych mu taky nevěřila, tak bych si prostě řekla, že obejdeš jako blok a seš zpátky vychladlej po hádce, dobrý. Akorát oni mu to teda uvěřili až v moment, kdy nějaká žena jim zavolala, že už týden pohřešuje svého manžela. A já se ptám vás, spineři, chodíte se taky projít po hádce s partnerem a kolik kilometrů jste schopni ujít, nebo jestli jste už třeba ušli nějakou takovouhle štreku po tom, co jste se pohádali s manželkou? Nahrávejte mi hlasovky, pište textovky, docela mě to zajímá.

0: Rádiu Spin půjdeme se podívat na dálnice. Na D48 na 58. kilometru ve směru na Frýdek Místek je nehoda. Čeká tě tam zdržení. No a potom na nuté dálnici mezi 13. a 11. kilometrem ve směru na D1 je nehoda a je tam celý pravý jízdní pruh uzavřen. Dávej tam pozor. Co se týče regionu, v ulici Poděbradová v Brně je nehoda. No a pojďme do Prahy. V ulici Školská, tak tam máme kreš nákladňáku. Dávej tam pozor. A co se týče centra, tak klasika Legerka Vilzonka, na mě svítí červeně. Potom je to docela ucpaný okolo IPáku, tam dávej pozor, no a jinak je to celkem průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Rádio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Komunikátor na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
2: Posloucháš rádio Spin, na Majko je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Angela, slyšíme se?
3: Ano, ahoj.
2: Ahoj Angelo, co tam dáme, pro koho to bude?
3: Já bych si prosila písničku od Majka Spirita Prime Time a bylo by to hlavně pro Tomáše a pak pro Majkyho a pro Honzu do vazební věznice Ruzině.
2: OK, posíláme to tam klukům a ty si ten track užij taky, měj se krásně, čau.
3: Děkuju, ahoj.

0: taky to znamená, že nás za malou chviličku čeká hádanka 3 v 1, takže nažavte mozkové buňku, jelikož to nebude easy. Ale ještě před tím vším si dáme počásko. Co se týče počasí, tak máme kolem 22 stupňů, 24 stupňů na Moravě, 22 v Čechách. Na Moravě nás čeká déšť, v Čechách bude polojasno, ale déšť by neměl přijít, i když teď jsem koukala ven a docela je tam černo, tak uvidíme, co se stane. Každopádně dneska ty teploty už víš moc nepůjdou, spíš klesnou k večeru, ale zítra nás čeká 30 stupňů, už to začne. Zítra 30, v pátek 35. Já nevím, no úplně. Já se netěším, ale každý to máme jinak, že jo, ty teplotní věci. Tak jo, to je ode mě už všecko z počasí, všecko a posloucháš Radio Spin s tebou, Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu

0: 13.55 a ty posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka. No a nás čeká už teďka hádanka 3 v 1. Pravidla znáte, já vám řeknu 3 známé osobnosti a vy budete hledat, co mají společného. No a jelikož moje původní varianta byla podle mě neuhádnutelná, jak jsem si tak ptala některých lidí, tak vůbec nevěděli, co tím myslím, tak jsem to malinko pozměnila, jo, dneska. Hledáme teda věc, kterou mají společnou zpěváci Ben Kristovo, Ed Sheeran a Post Malone. Pokud teda víte odpověď, tak volejte na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávejte hlasovku do apky. Já čekám na vaše odpovědi, ještě to řeknu jednou, hledáme věc, kterou mají společnou Ben Kristovo, Ed Sheeran a Posty. Tak jo, pokud víš, volej, nahrávej hlasovku.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nám probíhá hádanka 3 v jednom a dneska hledáme věc, kterou mají společnou zpěváci Ben Christovo, Ed Sheeran a Post Malone. Já už tady mám jednu odpověď a ta je od Martina, tak si ji pojďme poslechnout.
1: Čau, já si myslím, Martin, že mají všichni tři společného, že vystupovali v O2 aréně.
0: Martine, není to, co hledáme, není to správná odpověď, ještě mi tady i zavolal před chvílí Michal, pustíme si jeho odpověď, jestli je správná.
2: Zdravím tady Michal, tak v té hádance tři v jednom, čilím tak od boku, ale možná všichni tři přesahují i do jiných žánrů než jenom rap a hip-hop.
0: Je to, jakoby, pravda to je, že vlastně přesahují do jiných žánrů, ale taky to není ta odpověď, kterou hledáme. Nevadí, máme ještě před sebou dvě nápovědy a já vám dám první. Všichni tihle zpěváci mají kromě hudby jeden společný zájem / koníček, no a na tenhle koníček se snažíme přijít. Takže Ben Christovo, Ed Sheeran a Post Malone. Nahrávejte hlasovky, volejte na číslo 210, 230, 30, 30. Těším se na vaše odpovědi.

0: Dáváš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nám tady probíhá hádanka 3 v jednom a hledáme společný zájem zpěváků Ben Chrisova, Ed Sheeran a Posty a zatím mi nepřišla správná odpověď, což je velká škoda, ale já to chápu, asi to je docela těžký, ale vlastně mi přišla taková nápověda pro vás, jo. Já mám jednu a od jednoho spinera přišla další nápověda a myslím si, že po tady tomhletom už na to fakt přijdeme. Moje nápověda zní, že jde o nějaký sport a Jirka mi napsal textovku a on to upřesnil, že jde o zálibu v bojovém sportu a moje otázka je, jaký je to bojový sport? A víc už fakt radit nebudu a pojďme si dát spolu dopravu. Co se týče dopravy, tak se podíváme na dálnice na D11, na 106. kilometru ve směru na Prahu je nehoda. Je tam vlastně, odtahují tam vůz, dávají tam pozor na D1, na 186. kilometru ve směru na Brno jsou dvě havarované vozidla, je tam silný provoz, musíš to tam projet opatrně, no a na D2, na 9. kilometru ve směru na Brno je nehoda, je tam neprůjezdná zpevněná krajnice, odstavený nákladák a docela se to tam začíná štosovat. Co se týče regionu v ulici České Vrbné v Budějicích je nehoda dvou aut, no a v Praze v ulici Školská je nehoda nákladňáku. No a co se týče toho centra, tak tam máme zaseklou Legerku, Wilsonku, Klasika, ale jinak je centrum průjezdné. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš Rádio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, máme tady komunikátor na drátě, je s náma Matěj, slyšíme se?
2: Slyšíme se.
1: Super, Matěj, co tam dáme?
2: Hele, hodně tam Tupaka, Hail Mary.
1: Ano, a pro koho?
2: Pro koho? Pro všechny spinnery, co rádi poslouchají rap.
1: OK, tak jo, dávám to tam a užij si cestu autem, pokud to jde si užít cestu autem.
2: No, tak jako, je to práce, že jo?
1: Je to tak, je to práce. Tak jo, dávám to tam, měj se krásně, čau.
2: Super, díky, měj se, čau. Back valley in this

0: váš Radio Spin na Majku, s tebou Zuzka, nám končí hádanka 3 v jednom a dobrali jsme se ke správné odpovědi a musím se vám teda omluvit, dneska to bylo těžký. Zítra budu trošku mírnější, můžeme si jakoby zítra dát mírnější otázku, ve středu trošku těžší, já ještě uvidím, jak to udělám, anebo budu prostě přísná na vás tento týden. Dneska jsme hledali věc, kterou mají společnou zpěváci Ben Kristova, Ed Sheeran a Post Malone. Nápovědy byly takové, že všichni tihle zpěváci mají kromě hudby jeden společný zájem, koníček, a potom jsme se dobrali k tomu, že to je nějaký sport, nějaký bojový sport, a Jirka na to kápnul.
1: Tak podle mě je to brazilské jiu-jitsu.
0: Přesně tak, všichni tři dělají brazilské jiu-jitsu a pokud mi nevěříte, tak si to vygooglete, opravdu to tak je. Já vím, že o Benovi to je nejvíc známý, ale oba dva, Ed Sheeran i Post Malone, oba dva dělají brazilské jiu-jitsu. Chtěla jsem vám to udělat trošičku těžší. Tak jo, tohle je teda správná odpověď a gratuluju Jirkovi a zítra se na vás těším zase v této hádance 3 v jednom a dáme si další trojici lidí, kterou něco spojuje. Tady na Rádiu Spin s tebou Zuzka. Rádio.

Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my máme 27. července 14.51 za malou chvilku. Co jsme probrali v téhle hodině? Měli jsme tady soutěž 3 v jednom, přišli jsme na to, že Ed Sheeran, Post Malone a Ben Cristóbal mají jeden společný zájem, a to brazilské jiu-jitsu. Zítra nás taky čeká hádanka 3 v jednom a v ní jiná trojice lidí. No a na další hodinu pro vás mám připravený takový zajímavý slovník středověkých slov a bude to velká sranda, tak si na to počkejte a ještě před tím vším se podíváme na počasí. Co se týče počáska, tak máme kolem 23-24 stupňů v Čechách, trošku chladnějc na Moravě nám i místy prší. V

0: verloren, dann zeig es ihnen, zeig es allen. Keiner hält dich mehr auf, komm, lass dich fallen. Heb den Kopf und blick einfach nach vorn. Und jetzt versuch's, ich sag versuch's, alles wird gut.
1: Dáváš si Radio Spin s tebou, Zuzka. A já vás chci, spineři, teďka pobavit. Na netu jsem totiž našla slovníček random středověkých názvů. A já jsem si to tady četla a musím říct, že jsem se do toho, u toho docela zasmála, hrozně mě to bavilo a říkám si, o tom se s váma musím podělit. Začneme slovíčkem mrdě. Takhle se říkalo neposednému dítěti. Já nemluvím zprostě, já nejsem zprostá. Já jenom říkám, že takhle se říkalo neposednému dítěti. Hlavně to neříkejte žádné mamince s dítětem, až jí potkáte někde v parku, jo, prosím vás. Dále tu máme slovo kuběna. To znamená, to je dnešní milenka, dřív se milenkám říkalo kuběny. A já jsem přemýšlela, myslíte, že kuběna byla milenka jenom pro Jakuby, nebo že v době středověku mohly mít jenom Jakubové milenky, protože kuběna je od slova kubané, nebo není, nevím, zní to tak. Potom slovo hmotospit byla fyzika. Zajímavý. Halama byl velký nešikovný muž a truňk byl alkoholický nápoj. No už jenom kvůli tomu názvu bych se jakoby nenapila, že jo? Já si myslím, že by se některá slova měla vrátit. Mně se totiž strašně líbí. Abychom mluvili takto, jo? Názorná ukázka, to jsem složila pro vás. Když jsem kráčela na hodinu hmotospitu, tak jsem potkala kuběnu. V ruce měla trůňk a za ruku vedla svoje mrdě. A doma na ní čeká ten její halama a vůbec netuší. Já si myslím, že banger.

Rádio Spin, s tebou je Zuzka a vy mě budete nenávidět. Ale mě prostě ta středověká mluva začala hodně bavit. A zjistila jsem, že těch slov, které se používaly ve středověku a dneska už ne, je mnohem víc. Tak jsem složila takový úplně mini příběh z dalších středověkých perliček a já to miluju. Já se tady nad tím bavím a doufám, že i vy se trošku pobavíte. A nebo si řeknete, Ježiš Maria, co to tam říká, to nevadí. Já to stejně řeknu, jo? Vydržte. V krčmě seděl tulpa, strumbera a škrhola, když přišel hejhulák se škrpálem a zvolal: ty si hňub břídil a pometlo. Mudrlant se urazil, upadl na cep a utekl jako labka. Některý ty slova znám z knížek, jo? Ale některý jsou extrémně dobrý, třeba hejhulák. Hejulák je výborný, miluju to. A já vám to teďka přeložím do dnešního jazyka, jo. V hospodě seděl hlupák, popleta a lakomec, když přišel hlučný blázen s botou a řekl: ty jsi neschopný trouba a zmatkář. Chytrák se naštval, zakopl o nástroj a utekl jako zloděj. Ne, nemá, tahle věta nemá význam. Nemá význam, jo, mě to jenom hrozně baví, ta středověká mluva. Já prostě... Kdo se mnou udělá nějakou petici, aby se to vrátilo? Protože představte si, že prostě přijdete na nějakou akci nebo vejdete do obchodu a začnete mluvit tímhle jako tímhle stylem. Výborný. Já si myslím, že jakoby, že prostě úplně odpálíte dekel úplně všem. No, Radio Spin s tebou, Zuzka.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice na D11 na 106. kilometru ve směru na Prahu. Je nehoda, potom na D1 na 186. kilometru ve směru na Brno je nehoda. Je tam silný provoz, jsou tam v sobě dva osobáky, projíždějí tam opatrně, no a na D2 na 9. kilometru ve směru na Brno je nehoda, je tam neprojezdná zpevněná krajnice, protože tam je odstavený náklaďák. Regiony jsou čisté, co se týče Prahy, tam je to malinko horší. V ulici Jindřicha Plachy jsou sobě dva borci, v ulici Husecká je krev nákladňáku a osobáku a v ulici za Invalidovnou se srazila tramka s autem. A na Legerce je taky nehoda, takže se tam zdržíš. Jinak centrum docela průjezdný, trošku nám stojí Nuselák a Vilzonka a teda logicky Legerka. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 230 32 3030 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš rádio Spin, s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš si Radio Spin, na Majko je s tebou Zuzka, nás čeká poslední track na přání v mém vysílacím čase. No já už tady mám na drátě Honzu, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se.
1: Super Honzo, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Poprosím bych ho o kontrafakt, bude to pro mě kamoše, který mi doporučil tohle rádio a teď ho poslouchám furt.
1: Jo, takže doporučení správné.
2: Ano,
1: no, tak výborný. Zatím. Tak výborný, tak já, tak shoutout tvému kámošovi a poslouchej dál.
2: Jo, super, díky.
1: Mějte se krásně, čau.
2: Čau.

0: útoky, a pak si to žijeme, víc padáme, či víc chceme jít vylepší obranou. Vždycky útoky.
1: Radio Spin. Nejvíc rapů v republice. Radio Spin.

0: Posloucháš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a...
1: Co to je za be?
0: Počkej, ono to poznalo.
1: Co to je?
0: To pochopíš, Máro.
1: Do večerky, ne? To se ti... Co se děje?
0: To se ti všechno spojí. Počkej.
2: Dobrý
0: si.
2: Den, vítejte na Radio Spin.
0: Přesně tak, ale to chceme tady tu exotickou náladu navodit, protože...
1: To je hodně exotické. No právě. Já se za ní nepřivítal, sorry.
0: To nevadí, Máro. Máro, nevadí hlavně, že jsi naladil na exotiku, protože to se ti bude teďka hodit.
1: Aha.
0: Dívala jsi teďka na Instagram Spinu posledních třeba 3 hodiny?
1: No, Vicky a Krištof žrali nějaký ty brouky,
0: ne? No, já se přesně věděla, že ty to

0: to?
1: To je lepší jak popcorn?
0: Je?
2: No jasně.
1: Ty jsi to měla?
0: A nehejbe se to?
1: Ne, v
0: kuse já jsem,
1: už ne.
0: Já jsem to měla tady trošku záchvat panický.
1: Ježiši, takový suchý.
0: No, je to suchý. Měla jsem tady trošku panický záchvat, když jsem měla pocit, že se mi to pohlo v ruce, ale to jak se mi třepala ta ruka, jak jsem to hrozně nechtěla sníst.
1: No takový slaný hodně.
0: Takže je to slaný,
1: je to
0: ale ta bílá čokoláda není tak špatná.
1: Ne, to nechci, to vypadá fakt jak mníva.
0: Mníva s bílou čokoládou a s broukem.
1: Tak děkuju moc, Zuzi. Děkuju,
0: není zač, jsem
1: za překvapení, to jsem nečekal, že tady to bude.
0: Já
1: vždycky.
0: Jsem to měla právě za úkol a chtěla jsem ti to navodit takhle tím japonským tady.
1: Zdej, počkám večer na poetu a budu tady, tak poeto, pojď, dej si taky.
0: Mega to udělej, uvidíme, jestli si dá, já jsem si byla jistá, že ty to zvládneš. Máro, co ty máš dneska na plánu?
1: No žádný brouky, děkuji. Žádný mizáky, ale máme na plánu novou hudbu, protože se vrátí jedna legenda, která už je 30 let po smrti a bude teďka na featu. Takže a Sara Rikas dneska dropuje v 8 hodin večer novej track, takže je to docela dost.
0: Takže to budeš probírat.
1: Ano, samozřejmě.
0: Skvělý. Takže si na to počkej s Márou a my si dáme ještě počásko. Co se týče počasí, tak jsem říkala, že tam je kolem tak 23-24 stupňů. Na Moravě místy prší, v Praze by pršet nemělo, i když to každou chvíli vypadá jinak. Chvilku tam je tak jako černo a potom se tak jako vyjasní. Já si myslím, že pršet bude, ale nemělo by. Zítra si dávej pozor, protože zítra bude kolem 29-30 stupňů. Dneska je takový výkyv, dneska se nadechni a zítra to bude pořádná letní teplota až do konce týdne. To už je ode mě opravdu všecko, my se slyšíme zase zítra od 1 do 4. Čau. Spin Radio.

postoupí dál. A celý to budeš mít v rukou ty. Tak se připrav, bude to jízda. Hudební betly na Radiu Spin. Dávej do uší každý první čtvrtek v měsíci odpoledne. Jsme Radio Spin. Tvoje Radio Spin.

Posloucháš Chill na Spinu, s tebou už je teďka Mára. Dneska svátek slaví Věroslav. Asi takový dlouho týpka neznám. Pokud ty jo, tak mu nezapomeň popřát, určitě mu děláš radost. No a za chvilku se podíváme za 50 Centem, který prozradil, s kým vyjde novej track. Na featu je třeba Eminem, to žádná novinka úplně není, tyhle ty borci spolu pár tracků už mají, ale vrátí se legenda, která už je 30 let po smrti. V šuplíku našli asi nějaký nevydaný lyrics, tak ti prozradím, kdo to bude. No a u nový hudby zůstaneme, protože dneska v 8 hodin večer vydává další single Sara Rikas. Mám pro tebe i ukázku, zní to nádherně, opět krásný vokály Sary, měli jsme tady hudební víkend a ženy v rapu, tak myslím si, že to krásně naváže. No a pokud chceš třeba někomu popřát nebo začít hezky pondělí nějakým svým oblíbeným trackem na přání, stačí poslat voiceovku do naší mobilní aplikace Rádia Spin nebo volat naše číslo 210 32 30 30. S tebou Mára, tady Rádio Spin.

0: Tak ono.
1: Protože jsi vyhořelej a potřeboval si pauzu.
0: Ne. Celý pátek jsem trénoval na Radio Spin Music Impro.
1: No, tak to se těším, co z toho vyleze, kámo.
0: Vyleze z toho jedna dlouhá noc od Helenky Vondráčkový a taky jeden Eminem a jeho Mockingbird.
1: Tak zpívej ty, drozdíku.

0: tak jako to byl neskutečný výkon, jako kombinace s Eminemem, to jako neskutečný, jak jsem se tady celou dobu úplně usmíval, až mi to přišlo absurdně dobrý, jak to prostě do sebe sedí, takže velký shoutout za tohle, to fakt jako vymyslet a dát dohromady, to je neskutečný.
1: Bráško, muzikuj. Kámo, já taky nechápu, jak to tam takhle sedí.
2: Já to taky nechápu, každopádně doufám, že se ti Radio Spin Music Impro líbilo a že se slyšíme zase zítra ráno. Tak čus, těgo!
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu, každý všední den od 6 do 9.

Chill na Spinu, s tebou Mára a já mám teďka skvělou zprávu pro všechny fanoušky klasického amerického hiphopu. Viděl jsem teďka rozhovor s 50 Centem, kde prozradil, že bude na jednom tracku s Eminemem. To není nic neobvyklého. Co tě ale bude zajímat, je spíš rapper a to druhej, kdo je na featu, který už je 30 let po smrti. No a jestli si hádal Tupaka, tak si hádal správně. Tupac se objeví společně s 50 Centem a taky Eminemem na jednom tracku. Mně to přijde jako naprostá bomba, jsou to nevydaný lyrics Tupaca na jednom tomhle tracku. No a půjde o track do blížící se filmu Street Fighters, v něm si 50 zahraje postavu jménem Barloga. No a já jsem fakt rád, že nesáhli na takovou tu špinavou práci AIčka, že by to byl právě vytvořený umělou inteligencí zvuk nebo hlas Tupaca, ale prostě podívali se do šuplíku, podívali se na nějaký Tupacovi starý nevydaný tracky a řekli si, hele, zkusíme to skloubit dohromady. Jsem na to extrémně zvědavý, jak to celý dopadne, jestli to bude fungovat nebo nebude, ale to si budeme muset počkat až na film Street Fighters. My pokračujeme s hiphopem, který teďka existuje tady na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice. Nehoda na D6C, 26. kilák směr Praha a naštěstí bez kolon, kde ale jsou velký kolony, tak je na D5C. Je tady uzavírka na 33. směr Plzeň a taky Praha. Je tam požár auta a směrem do Plzně nabereš 30 minut. Nehoda taky na D8C, 28. směrem na Prahu, tady kolem 5 minut a crash je taky na D2C na prvním kiláku směrem na Brno. No a poskakuje to taky na D1C a D2C právě na příjezdu do Brna kolem 20 minut určitě nabereš. Tak na to bacha. Co se týká regionů, tak tady je crash v Ostravě na Plzeňský, v Hradci se bouralo na okružní, jinak regiony docela šlapou. Hlavní město, tady je nehoda na Husický, na to si dej bacha. Kde si ale určitě počkáš, tak je Vlzonka směrem do Holešovic. Jak se tady rekonstruuje Hlávkův most, tak to tady dost stojí. Počkáš si na Štěrbolský spojce, to už od Černáku, taky na jižní spojce, Dobříská nejde dobře, taky pražský okruh, 15. kilák směr Ruzyň kolem 7 minut, 22. kilák směr D1 kolem 6 a kde si ještě zdržíš, tak je v Holešovičkách a Liberecká směrem na D8. Ode mě z dopravy je to všechno, kdyby se měl info ze silnic, dá vyvědět do apky nebo na naše číslo.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusť něco jiného, prosím, Spinner.
2: Pojď to rozpálit, pojď.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej

30 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin a s tebou Mára, začátek týdne 27. července, no a za chvilku taky 4:45, to znamená, že to je úplně ideální čas na to si dát tvůj první track na přání v mém vysílání. Samozřejmě s tracky na přání budu pokračovat. Za chvilku taky novej track Sary Rikas, který dropuje dneska v 8 hodin večer. Mám pro tebe krátkou ukázku tohohle nového singlu, takže si to pustíme, ale nejdřív zamířím do naší mobilní aplikace Rádia Spin, protože nejrychlejší dneska byla Terka a Anita.
1: Čauky, zdravíme z Generali Skřenový. Puste nám prosím něco od Supercrew, díky, smějte se.
0: Díky moc holky za voiceovku, zdravím vás zpátky, vybral jsem tady Supercrew, věc Davy Bacha, protože když jsem tady teďka tu minutu a půl dával tu dopravu a viděl jsem všechny ty nehody, tak pro všechny spinnery, pro vás holky samozřejmě taky, dávejte bacha na silnicích, ať dojedete tam, kam potřebujete. S tou Mára, posloucháš Radio Spin.

0: Dneska večer v 8 hodin vydává nový single Sara Rikas. No a zní za mě opět skvěle. Krásný čistý beat a samozřejmě nesmí chybět její krásný vokály.
1: Co jsem má vidět, je, tak to mám máš vidět, že jsem asi rád hráč a ovida vida, že vraj si hráč.
0: No samozřejmě dočkáme se i videoklipu, na ten se extrémně těším, protože její klipy jsou pro mě obrovskou inspirací, je to naprostý pík a vždycky si najme zajímavý režiséry, takže jsem zvědavý, co z toho vypadne dneska v 8 hodin večer. No takže určitě my si ještě dáme teďka počasí a ty se na klip koukni, protože to bude stát určitě za to. Aktuálně kolem 25 stupňů, večer se nám ochladí na 16, zítřejší teploty trošku vyletí, bude kolem 28 a ve středu to bude hitovat 30. No a 30 se budou držet až do víkendu, tak určitě počítej třeba i s nějakým opalovákem. S tebou Mára, za chvilku Rap DNA.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Za 3 minuty, 5 hodin, přesný čas a za 3 tracky taky rap DNA.
1: Rádio Scéna. Nejvíc rapu v republice.

Nehledáme. Už jsme na... Chceme být slavný. Rádio.

0: Rap DNA, s tebou Mára, chill na spinu a po pátý hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a minulý týden jsme zakončili s Nickem, Sheenem a jejich trackem. Hraješ si na co? No a dneska pro tebe mám po delší době textovku, to znamená, že jsem odstranil beat a ty musíš poznat interpreta a když se ti podaří samozřejmě i název tracku a v tomhle případě všechny další dva interprety, jsi velký frajer, takže na tracku tři borci, to si myslím si, že je velká pomoc. No a jdem si to pustit, tohle je dnešní textovka tady na Rádiu Spin.
1: Pyšnej táta, pyšná máma, Eripen čeký srdci s náma, pusté vápna, pusté kadla, jebat systém a ústava.
0: No, jsem zvědavý, jestli si poznal hlas a případně jestli si poznal i track. Pokud netušíš, přijdou nápovědy a další ukázky.
2: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: Čo na spinu, s tou Mára po čtvrt na šest, to znamená, že si tady dáváme rap DNA, no a takhle zní dnešní textovka, kterou jsem ti před chvilkou pouštěl.
1: Pyšnej táta, pyšná máma, Eripen čeký srdce s náma, puste vápna, puste kadla, jebat systém a ústáma.
0: No a mám pro tebe další část, asi samplu bych tak nějak řekl, no a to je xylofon, teda za mě to zní jako xylofon. Tak to je další část dnešní ukázky. Hodím ti ještě pár nápověd, a to třeba, že na tracku jsou tři borci. Jeden je z Pardubic, další z Chebu a třetí z Varu. No a banger už je na světě 4 roky. Takže věřím, že ti tady ty nápovědy a další část semplu pomohly, pokud tušíš, mobilní apka nebo taky naše telefonní číslo.

0: Rádio Spin.
1: Posloucháš Rádio Spin, za chvilku 17:30, to znamená, že si jdeme odhalit a rozlousknout dnešní sample. Pouštěl jsem tě nejdřív textovku.
2: Pyšnej tát, pyšná máma, Eripen čeký srdci s náma, puste vápna, puste kadla, jebat systém má ústav.
1: A potom jsem ti pouštěl další část samplu. No a odpovědi dorazily, volal třeba Alex.
3: Izo, Nintendo a třetí je PTK, Novej svět.
1: Novej svět máme poprvý, co Jirka?
4: Ahoj, ahoj Jirka, je to Izomandias, Nintendo, PTK, je to Novej svět.
1: No a do apky napsal David, Kuba, stejnou odpověď. Ano, Izo, Nick, Patrik, Novej svět. Vlny a kruhy, naprosto skvělý album, ještě potom vyšlo v deluxe verzi a miluju to, fakt tady to album asi mám nejradši z labelu Million Plus. No a máš to správně, zítra si dáme opět rap DNA, samozřejmě ještě pustím tu textovku, protože tam byl Nick.

0: doufám, že to pro tebe nebylo nic složitýho dneska, tak zítra dáme nějaký zahraničí, co? Abych ti to trošku zkomplikoval. Ale to je zítra. My se jdeme vrhnout na dopravu a samozřejmě za chvilku si track i pustíme. Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, 25 minut na D5, 34. směr Plzeň, byl tam údajně požár auta, teďka už se tam zase jezdí, ale jenom v jednom jízdním pruhu, půl hodiny na D1, 147. směr Brno, tady je zavřený pravý jízdní pruh, tak počítej se zdržením. V regionech, tak tady je nehoda v Plzni na Jateční, bouralo se taky v Ostravě na Sokolský třídě a Plzeňský a do třetice Ťukanec v Hradci a to na Okružní. Hlavní město, tady je nehoda na pražském okruhu, první kilák, směr Ruzyň, zaseká Vilzonka směrem do Holešovic, Dobříská na Smícháč nebo Novopatská na Kbelskou, čekáš na jižní a Štěrbolský spojce směrem na Průmyslovku a taky si počkáš na pražském okruhu 16. kilák směr Ruzyň a 23. směr D1. Obojí kolem 10 minut. Ode mě z dopravy všechno, no a teďka si užij nový svět.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, pondělí, začátek týdne, za chvilku taky 6 hodin, kdy budu hrát jenom podle tebe, playlist už se mi začíná plnit, tak toho určitě využij, pošli voiceovku, volej naše číslo, úplně stejně jako to udělala Patricie a Sára.
1: Pro Kevina Plachetku,
2: pro Bobíka Kurinu a pro Kristána Kurinu od Patricie Kurinovi a Sáry Demeterovi.
0: Hele, padlo spousta jmén, já už si nic nepamatuju, ale co si pamatuju je, že to bude jeden Hartriko a Ghetto Romantika, tak posílám do éteru Rádia Spin. Oh, no.

0: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, za chvilku 6 hodin a jako vždycky před 6 tak startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe, tak se jdeme podívat na první 3 tracky, které tady budu hrát jenom podle tebe, budu hrát podle Jirky.
1: Tak můžeme Melanch, jsem dlouho neslyšel, máme?
0: Máme a hnedka jako první taky Alexovi zahraju.
2: Ale jo, můžeš mi tam dát moje oblíbený ty...
0: Chudák Alex, prostě si nemohl vzpomenout na název Limp Bizkit's My Way, tak Alexi, já jsem si naštěstí vzpomněl. No a do třetice to bude Emily a Rosa, který poslali voiceovku.
3: Ahoj, tady zdraví Emily a Rosa. Přali bychom si něco od Eminema.
4: Pro všechny spěňáky.
3: Díky, ahoj.
0: Díky holky, vy jste úplně synchronizovaný, to je úplná paráda. Tak já jsem vám vybral Eminema Till I Collapse, Eminem Show, naprosto skvělý album, skvělý track, tak doufám, že si to užijete. Podíváme se spolu ještě na počasí, aktuálně kolem 25 stupňů, večer se nám ochladí na 16, zítra 28, no ale ve středu už 32 a přes 30 stupňů bude až do soboty. Tak počítej s tím, že půjdeš asi jenom v plavkách a v tričku a že si vezmeš na sebe třeba ještě opalovák. S tebou Mára, startuje hoďka, kdy hraju jenom podle tebe.
5: Spin Radio.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
7: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, 9 minut po 6, to znamená, že nám tady odstartovala hodina, kdy hraju jenom podle tebe. První 3 tracky máme za sebou, další 2 před sebou. Já doufám, že pošleš třeba teďka voiceovku do naší mobilní aplikace, stejně jako to třeba udělala Nadís.
1: Ahoj Marečku, krásný pondělí přeju. Poprosím tě o písničku do práce pro mě dneska Atmo Music Démoni. A pro tebe do studia pochopitelně i pro všechny, co poslouchají, to nejlepší rádio. Děkuju, čau, čau.
0: Díky moc, Nadíč, je super tě zase po delší době slyšet, je super, že ses takhle ozvala do apky. No a můžeš taky volat i naše číslo, to udělal třeba Ondřej.
2: Prosím tě, zahraj mi Vzhůru celou noc od PTK s Šínem, díky moc, Ondřej.
0: Díky taky, Ondřej, posílám Patrika Šína Vzhůru celou noc. No a playlist je docela volný, tak já budu moc rád, když si cinkneš nebo pošleš voiceovku do naší mobilní aplikace. Posloucháš Radio Spin na hodinu, kdy hraju jenom podle tebe.

overdose. 210 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Chill na spinu, s tebou Mára, pondělí 27. července, no a my pokračujeme v hodině, kdy hraju jenom a jenom podle tebe, tak se jdeme podívat na další tři tracky, kterými přistály do mobilní aplikace. Jeden je od Ester.
2: Čau Máro, tak tě zdravím po víkendu, prosím, jsem na cestě z práce, úplně hotová, dneska jsem vyreklamovaná, asi já. Mohl bys mi prosím tě pustit ten nakopávač od Smeka, víš co myslím, a nejenom mě, ale i všem spiňákům. Díky, čau.
1: Tak tady nic reklamovat nemusíš, protože Meskal, které já už tě mám přečtenou, že to 100% je to, co potřebuješ teďka slyšet. A zahraju taky samozřejmě Fandovi, který mi jsem teda volal.
3: Fanda, já moc děkuju, bylo by to od Háček nikdo jiný. Ani ne, pro sebe domů cestou.
1: No tak jo, tak bezpečnou cestu domů, Fando, ať dojedeš v pořádku, ať z tebe není nikdo jiný. PSAčka, novej track, docela jsem si to oblíbil, Orion v Americe. No a do třetice, samozřejmě, nesmí chybět. Katka.
4: Ahojky Marečku, já tě zdravím po víkendu, doufám, že jsi to užil, tak jako kluci, kteří slavili Bačovi narozeniny. Zahraj prosím pro mého syna Páju do Karviné, dneska to bude Viktor Šín, Rozdělený světy. Pájuško, sluníčko moje, miluji tě, myslím na tebe, drž se, všechno spolu zvládneme. Pozdravuj kluky a strejdu, pusu posílá máma. Song je taky pro tebe do studia a pro všechny spinery. Mějte se hezky, dávejte na sebe pozor, pákačka.
1: No tak jo, jeden Šín letí do Karviny a samozřejmě taky pro všechny, kteří teďka mají zapí Radio Spin. No a hodina, kdy hraju jenom podle tebe, pokračuje, tak objednávej do apky nebo na naše číslo.

0: bych nikdy nesel.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. 25 minut na D5, 34. směr Plzeň, byl tam požár auta, teďka už se jezdí, ale jenom v jednom jízdním pruhu. 22 minut na D1, 147. směr Brno, tady je zavřený pravý pruh. No a čerstvá nehoda na D7, 10. kilách směr Chomutov, naštěstí zatím bez kolon. V regionech tak tady se pořád odstraňuje nehoda v Plzni na Jateční, Ťukanec je teďka v Jablonci nad Nisou a to u Balvanu, jinak regiony jedou krásně a bez problému. Hlavní město, tady je nehoda na Pražském okruhu, 17. kilách směr D1, čekáš kolem 20 minut a to už na sjezdu z D5-ky. Bouralo se taky v Olšinách, taky se bouralo na Štěrbolský spojce, 60. kilách směr D10, je to těsně u nájezdu z D11-ky, trochu se to tady právě štosuje. No a když si ještě počkáš, tak je Volzonka směrem do Holešovic kolem 10 minut a taky do Břízka směrem na Smícháč, tady už to poskakuje od Barandáku, tak na to určitě bacha. Ode mě z dopravy všechno a teďka jdeme na treky na přání.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
0: No a jak jsem slíbil, tak plním. Máme tady další set 3 tracků, které budou jenom podle tebe a taky podle Emily a Rozy.
2: Ahoj, tady zase zdraví Emily a Roza. Přáli bychom se teďka jednu songu od Snoop Dogga.
3: Ale teď to bude pro mýho tátu. Díky, ahoj.
0: Ok, tak vašemu tačkovi pošlu dobrý old school. Dr. Dre, Snoop, Nothing But A G-Tag. Miluju tady ten track, vždycky mi to hodí do GTAčka San Andreas. Budeme hrát taky pro Romana.
4: Ahoj, můžeš mi prosím ti zahrát písničku od Refuge, dneska se snu tam pro brašku Romana Vrami a všem klukům tam přeji jim příjemný poslech.
0: No tak jo, tak posíláme všem, no a do třetice to bude Alex. Nazdar Alexi.
5: Čego, čego.
0: Tak ty teďka sjíždíš silnice Prahy, jakožto rozvozák, tak kolik dneska už máš za sebou objednávek?
5: Ty brďo, dneska asi něco kolem 20 už.
0: Hezky pěkně, a do kolika dneska plánuješ jezdit?
5: Dokud mi vydrží nafta, to bude za chvilku konec, takže...
0: Chápu. No, máš to teďka složitý, tak já doufám, že track Rest, Nech bejt ti trošku spraví náladu. Chceš to někomu poslat?
5: Pro všechny, ať jezdí opatrně a ať neblázněj, ať si užívají.
0: Super, tak díky moc, Alexi, jezdí taky opatrně a měj se krásně, ahoj.
5: Čego.
0: No a pokud chceš track na přání, stačí volat naše číslo nebo poslat voiceovku do naší mobilní aplikace.

0: Ladíš čel na spinu, s tebou má rád 6:45, to znamená, že už se blížíme pomalu ke konci mýho vysílání a taky hodiny, kdy hraju jenom podle tebe. Tak jdeme mrknout ještě za Katkou, nejdřív za Aničkou, tam jsem se chvilkou volala.
1: Já bych chtěla zahrát nový song od Iza, Tu se šímem. Chtěla bych to poslat mý nejlepší kamarádce Péťě.
0: Tak zdravíme Péťu, budeme posílat z nového alba Exit u police, Viktor, Šín, Izo, Dřív bylo líp, no a teďka už slibovaná Katka, která poslala voiceovku do naší mobilní aplikace.
2: Ahoj Míro, zdravím do rádia Spin a všechny spinnery, kteří poslouchají. Já bych měla prosbu o jednu písničku na přání, byla by to Victory Lab od Freda Again a bude to pro všechny rozvozáky a pro všechny dopravce, který ještě jsou v práci a pracujou a tímto v těch autem trošku utíká. Tak díky a měj se, ahoj Káťa.
0: Díky Káťo, Míra, Mára, hele, to vůbec nevadí, hlavně, že zazněl správný track. Fred Again, Skepta, Victory Lab na Radio Spin.

0: skončuje 6. hodinu a taky hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe. Poslední, tady ten track byl pro Patrika, ten napsal do naší apky. Serus, zahrál bys prosím Refu, mama je, bude to pre Spinnerou a pre kámošou, díky. Tak Patriku, tady ten track byl pro tebe, no a dneska už toho bohužel víc nestihneme, ale samozřejmě budeme pokračovat zase zítra od 4 do 7, kdy pro tebe budu mít připravený rap DNA a taky i tuhle tu hodinu, kdy budu hrát jenom podle tebe, ale nemusíš zoufat, Radio Spin nekončí, po mě tady startuje repríza Spin Fresh a samozřejmě od 8 taky samozřejmě DJ Poeta s novou hudbou a uvidíme třeba i s nějakým live setem. Každopádně my se podíváme ještě na počasí. Dnešní teploty byly hodně takový lehký, bylo docela i chladno, bylo kolem 25, večer nám to spadne na 16, zítra už se oteplí na 28, ve středu 32 a 30 se budou držet až do víkendu. Tak s ním určitě počítej, já se na tebe těším zase zítra.
1: Spin Radio.
2: Hudební betly, Hudební betly.

0: Za 3 minuty, 7 hodin, přesný čas a teďka startuje repríza Spin Fresh Hits.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
2: Přeju ti pohodovej večer, máme tady další červencový pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdilce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší repový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, anebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat dvě novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale dva tracky přibudou, dva musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Nobodym, Kellynem a jejich trackem Krejčí, věnovaný kapitánovi naší fotbalové reprezentace. S koncem fotbalového mistráku už se loučí ale i tahle pecka. No a rozloučíme se i s Pragoholikem a jeho trackem Halo tady Prago ze stejnojmenný desky. Příjemnej, vtipnej track. Dneska už se s ním ale taky loučíme.
3: Halo, tady Prago, kdo to volá, cože Tago, prý se tím zastechal bágl, výraz jako Jirka Mádl.
2: No a můžeme se na to rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady je track od Vesny, dívčí skupina, která tak jako dává folklorní hudbě novej moderní kabátek. Zase úplně něco jiného tady na naší scéně. Spojili se tady i s Benem Kristovao a je to opravdu parádní věc. Posledně to byla 12, dneska už je to jenom jedna pozice od vypadnutí. Tak jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

0: Na 15. místě je PTK s trackem Kenpachi a Yachiru s Karakoram DLC. PTK tímhle DLCčkem zakončil jeho Karakoram etapu, jeho nejúspěšnější deska, co se čísel týče. PTK nejen v tomhle tracku, ale v celém tom Karakoram albu dává spoustu odkazů na videohry, anime. No a já jsem zvědavej, kam povedou jeho hudební kroky dál. 11. Tady máme track Drogstars, titulní track nejnovější desky od Řezníka Hadese. Tahle deska už je venku a je nadupaná bangrama, taky zajímavýma hostama. Vypíchnu třeba track s Jankem Ledeckým, spojení Řezník a Janek Ledecký. To na mojí bingo kartičce rozhodně nebylo.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

0: Spin. Desátý místo, tady máme track Hardest ze Smekova novýho alba Smek One. Název tracku tady mluví sám za sebe, je to fakt tvrdá pecka. Smekovi se prostě jeho skills na mikrofonu nedají upřít.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
0: A nadešel čas taky na dnešní první novinku, ta je od Hardtricka. Hardtricko už nějaký ten pátek dozadu vydal desku Focus a my tu z tohohle alba máme track Dostaň mě pryč, kde se pro mě dost nečekaně objevil i Buka. Takže jdeme rovnou na to, první dnešní novinka, Dostaň mě pryč.

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, ať děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice, prý.

bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranic. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má na...

0: Rook už je ostřílený MC tady na naší scéně, jeho studio sessions s Painem, Breichusem, Buttersem jsou legendární. My máme tady ale jeho věc, teda věc z jeho první solo desky, kterou vydal začátkem tohodle roku. Osmička, tu bere track Kapitál od Robina Zuta, první single po jeho desce Majitel, hodně chytlavej refrén, taky super bars, inspirovaný jak jinak než jeho městem Ústím nad Labem, takže si to jdeme společně užít. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každej tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8.

0: zlobit, spolu budem profitovat. Já jsem David, proti mě stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brat. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: podej mi mic, budu rapovat. Za mý lidi, slovo je základ rapu, nebudu nikoho šidit.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits.
2: Sedmý místo, tady si slyšel Filipa Konvalinku, Spio Squad a Podmas od DJ Fejta na tracku Co se děje, track z desky Dvě mouchy jednou ranou, deska plná boombapovýho soundu, takže všichni milovníci oldschoolu jsou určitě nadšený, že takhle starý sound se vrací, a to takhle ve fresh kabátku.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
2: A máme tady taky dnešní druhou novinku, ta je od Mata 213, track Smutný oči, kde se spojil i s dalšíma interpretama z téhle takový alternativní scény, a to konkrétně s Viktorem Kalem a Marí.

Spin. Na šestém místě je Katana a Hey Broke Boy, super samplovačka tracku No Broke Boy, zkrátka letní pecka, který teda musím říct, že teplický Katana umí skvěle. Teď už pátý místo, tady je aktuálně jediná dívka v hitparádě, je to Sausen, raperka a tanečnice z Karlových Varů, za mě nejstriktnější raperka u nás, máme tu její track Wifi, vztahová, rázná věc.

Tohle bylo místo čtvrtý, bere ho Nick Tendo a jeho nejnovější single Q a A. Nick tady trochu zaexperimentoval a pustil se do takového kytarového soundu, nafítuje tady Ven a je to fakt chytlavá pecka. Teď už bronzová pozice, tady jsou Praga Union s trackem Hledá se Rým, objevil se tady na fítu taky Paulie Garant, Paulie několikrát v rozhovorech a taky v textech svých rapových zmínil, že Kato byl jedna z inspirací pro to, aby on sám začal tvořit hudbu, takže slyšet je teď vlastně na jednom tracku je opravdu

pozice, tady máme novinku z minula, je to Robin Zoot a jeho track Kdo 2, pokračování jedničky, která se objevila na albu Ponia. Je to opět dost crazy track, Robin se tady může opravdu utrhnout a kdo jiný by se na takovejhle track hodil víc jak Buka. No a teď už tady máme vítěze, tím se i tentokrát stává Izomandias s trackem A mám rád. Track z jeho desky Exit u palice, která válcuje streamovací platformy. Na tomhle tracku je i Ektor, takže já gratuluju, my si to jdeme společně užít. Hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin. Peace. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo

0: Prázdninový spin ráno.
1: Krištofe, ano. Víš, proč jsem si vzal pátek volno?
2: Protože jsi vyhořelej a potřeboval si pauzu.
1: Ne, celý pátek jsem trénoval na Radio Spin Music Impro.
2: No, tak to se těším, co z toho vyleze, kámo.
1: Vyleze z toho jedna dlouhá...

0: tak jako to byl neskutečný výkon, jako kombinace s Eminemem, to jako neskutečný, jak jsem se tady celou dobu úplně usmíval, až mi to přišlo absurdně dobrý, jak to prostě do sebe sedí, takže velký shoutout za tohle, to fakt jako vymyslet a dát dohromady, to je neskutečný.
1: Bráško, muziku. Kámo, já taky nechápu, jak to tam takhle sedí.
2: Já to taky nechápu, každopádně doufám, že se ti Radio Spin Music Impro líbilo a že se slyšíme zase zítra ráno.
1: Tak čus, čego.
3: Dominik Musil a Krištof Švech. Prázdninovým Spin Ránu, každý všední den od 6 do 9 na Radio Spin.

0: nejlepší rádio.
1: Rádio Spin.
2: Milujou mě nenávidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám.

0: Radio Spin.
1: One line flows, yeah, I got some of those.

0: Prázdninový spin ráno.
1: Kristofe?
2: Ano.
1: Víš, proč jsem si vzal pátek volno?
2: Protože jsi vyhořelej a potřeboval si pauzu.
1: Ne. Celý pátek jsem trénoval na Radio Spin Music Impro.
2: No, tak to se těším, co z toho vyleze, kámo.
1: Vyleze z toho jedna dlouhá noc od Helenky Vondráčkový a taky jeden Eminem a jeho Mockingbird.
2: Tak zpívej ty, drozdíku.

0: tak jako to byl neskutečný výkon, jako kombinace s Eminemem, to jako neskutečný, jak jsem se tady celou dobu úplně usmíval, až mi to přišlo absurdně dobrý, jak to prostě do sebe sedí, takže velký shoutout za tohle, to fakt jako vymyslet a dát dohromady, to je neskutečný.
1: Bráško, muzikuj. Kámo, já taky nechápu, jak to tam takhle sedí.
2: Já to taky nechápu, každopádně doufám, že se ti Radio Spin Music Impro líbilo a že se slyšíme zase zítra ráno. Tak čus, děgo.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu, každý všední den od 6.

to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Chtěl má mě, dala se, co na ní vidím, a já už ani nevím.
1: Radio Spin.
2: Tváříme se, jakoby se nic nedělo, ale děje. Proto je můj koncert tak oblíbený. Probíhá tam něco vzrušilého, o čem se nemluví, ale ty to víš. Tvý show liší od těch mé. Není to ani stejná liga, je to úplně ší.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Krištofe, ano. Víš, proč jsem si vzal pátek volno?
2: Protože jsi vyhořelej a potřeboval si pauzu.
1: Ne, celý pátek jsem trénoval na Radio Spin Music Impro.
2: No, tak to se těším, co z toho vyleze, kámo.
1: Vyleze z toho jedna dlouhá noc od Helenky Vondráčkový a taky jeden Eminem a jeho Mockingbird.
2: Tak zpívej ty, drozdíku.

0: tak jako to byl neskutečný výkon, jako kombinace s Eminemem, to jako neskutečný, jak jsem se tady celou dobu úplně usmíval, až mi to přišlo absurdně dobrý, jak to prostě do sebe sedí, takže velký shoutout za tohle, to fakt jako vymyslet a dát dohromady, to je neskutečný.
1: Bráško, muziku. Kámo, já taky nechápu, jak to tam takhle sedí.
2: Já to taky nechápu, každopádně doufám, že se ti Radio Spin Music Impro líbilo a že se slyšíme zase zítra ráno.
1: Tak čus, čego.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Radio Spin.
4: Miluju mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám